0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatěnísko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června od 10 hodin. Areál Motokáry Krmelín.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě plechý. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v dešti před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarád

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM. You give me

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Tak. Čau.
1: Každý krok může pomoci.
2: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
1: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: The Feeling, když je pátek 6 ráno, dámy a pánové, frešáci, je pátek!
1: Dobré ráno.
0: Máš radost?
1: Ano.
0: Že je pátek?
1: Už v pondělí jsem se těšila na to, jakou budeš mít radost, až bude pátek.
0: Jo, jo. Je to tady! Pochopitelně i v pátek, tedy i dnes, budeme hrát ty největší pecky jednu za druhou. Bude to prostě super ráno, ale musíme to odstartovat jako vždycky. Zprávy! Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Počasí.
1: Počasí.
0: V Ostravě dneska jasno po celý den, teploty v maximech od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách teploty do 19 stupňů a polojasná obloha.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Muž se zákazem řízení prchal před policií po dálnici D1. Zastavil ho až zátaras. Honička vyvrcholila v Ostravě přívoze. Hrozí mu 6 let vězení. Hned 4 dobrovolné sbory hasičů v Ostravě dostali nové cisternové vozidla. Zásady, tak nebo hlavně zásahy.
0: Tady je
1: ne, tady je napsané zásady, ale tohle budou zájezdy. Zásahy tak budou efektivnější a bezpečnější. V následujících měsících dostanou nové cisterny, taky na podvozku ještě další 3 jednotky. Přes 100 let starý dům na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě přívoze čeká velká oprava. Už příští rok zde lidé najdou 17 nájemních bytů, kavárnu a služebnu městské policie. Tato proměna výrazně oživí celé okolí a přinese do této části města větší bezpečí. Jak jste mohli slyšet i během živého vysílání Fresh Radia. No a taky sport, dohoda klapla, fanoušci Baníku mohou v sobotu v bílých tričkách i mimo kotel na půdě Dukly Praha. Domácí klub ustoupil z původního požadavku, že mimo sektor hostů nesmí mít příznivci Baníku žádné klubové propriety a symboly. Pořadatelé budou vpouštět fanoušky Baníku v bílých klubových tričkách taky do sektorů, které nejsou primárně určeny pro hostující Vlajkonoše a které Dukla pro fanoušky Baníku uvolnila. Informovali Ostravané na sociálních sítích.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Jsou teda hodní v těch listovajích, co?
1: To koukám.
0: Na Juli se to bude žít zítra. Nicméně my se podíváme, kde to než je úplně teď. 3 hodinky zpátky byl problém na prodloužené Rudné od Opavy u Mokrých Hlazců směrem na Ostravu. Začátek rychlostky, tedy v levém pruhu byla rozstřelená srnka. Policie byla na místě, dost pravděpodobně už je ten úsek průjezdný normálně a v pořádku. Kdyby ne, tak dejte vědět. A jakékoliv další informace můžete posílat na naše WhatsAppové nebo telefonní číslo 77 337 136.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Tady koukám na to počasí, Honzíku. Ty jsi sliboval, ale ty jsi...
1: Já jsem vždycky sliboval.
0: Ty jsi sliboval, ale tady už vypadá to třeba, že v neděli by mohlo sprchnout. Jak to máš zařízené s tím nahoře?
1: No, ve finále my potřebujeme, aby v neděli aspoň trošku sprchlo Moni, protože to sucho, které bylo, tak je pořád, logicky. Jo,
0: ale že jsi o něm nemluvil, víš, jakože...
1: Já tady totiž v mých proprietách, v mých análech zapsáno deštivo není.
0: V mých ano teda.
1: V svých análech jo? No tak to nevím.
0: A to se dívám, prosím tě, na stránky Českého hydrometeorologického ústavu,
1: no,
0: právě pro
1: tady,
0: jo, pro náš kraj. A tady to tak jako vypadá jednoznačně, že by neděle už mohla být přeháňková.
1: Pro mě je neděle stále ještě tady minimálně Ostrava a okolí, tedy metropole, jasná až polojasná. Teploty denní v maximech 26 až 28, jo,
0: ano.
1: A teploty v noci 13.
0: Ano, no tak jo, no tak uvidíme.
1: Takže
0: tady píšou, že přeháňky lokální, tak třeba budete v tom správném lokále.
1: Třeba bude pršet jenom v Nové Bělé, jako jo. To je úplně normální, se může stát.
0: Nicméně, včera to už byly tropy. To už bylo tak, já nevím, kolik bylo stupňů, ale pocitově bylo moc hezky. Teda já jsem byla v Opavě, pozor, ne, v Ostravě, a v Opavě peklo. Takže mi neskákala po příjezdu domů normálně alergie ze sluníčka.
1: Jo? To, no, tak to pozor.
0: Tak to fakt jako peklo.
1: Tak to pozor. Ale tropy podle mě vypadají Moni ještě jinak. Tropy...
0: Mně tohle stačí, já jsem jako spokojená s tím,
1: byla,
0: co bylo. Mně to takhle naprosto vyhovuje. Říkám, nevím, kolik bylo stupňů, ale kavárny v Opavě. U těch hlavních náměstí do nějak horňák plné.
1: Jasně,
0: absolutně.
1: Jasně. Ale tam je to pořád. To je jako tam je to. Jo, tam to lidi to jezdí na kávu.
0: Stav.
1: To je tak všechno, co v té Opavě mají totiž.
0: Ale kafe mají výborné.
1: No mají, no, to je to. Mně se, ne, pozor, já bych nekřivdil Opavě. Mně se na Opavě moc líbí v létě nebo v letních měsících, že mají po městě zasazené ty palmy. To nevíš?
0: Ne.
1: No, ve velkých květináčích tam jsou palmy. A já palmu jako strom miluju.
0: A máš to spojené s dovolenou, že jo?
1: Mám to spojené přesně s dovolenou, s klidem, jako s tichem, s létem hlavně, s létem. A teď nedávno jsem se potkal s někým, kdo říkal, já jsem právě jako říkal, mě tak strašně mrzí, že my tady v Česku nemáme jako volně v přírodě palmy. A říká, palma, to je tak nudný strom. Říkám, ty seš nudnej, palma je krásná.
0: Je, yeah. Takže všichni potom na Opavskou riviéru, jo?
1: Je to tak, Opavská riviéra.
0: Řekneš
1: a pořádně to rozjet, jo? Tak jako to rozjedeme my právě teď s Andromedikem třeba. Pěkné ráno přejeme.

0: ráno, 6.22.
1: Dobré ráno, hned mám otázku, jak to dopadlo s Kanadou?
0: Bída.
1: Jak bída?
0: Byla to bída, Kanada vlastně v zápase ani jedno nevyhrávala. Mluvíme tedy o zápase Kanada-Norsko.
1: No, ano.
0: No, tak Kanada v tomto zápase na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku ani jednou nevyhrávala. Nakonec tedy v prodloužení přece jen trefil se Mark Scheifele a Kanada vyhrála 6-5.
1: Cože?
0: Jo.
1: Zase jim to vyšlo.
0: To je neuvěřitelné, viď? Ale,
1: yeah.
0: Ale teda jako tohle je něco, co prostě nikdo nečeká. Norsko mělo před zápasem Moni kurz 44.
1: No tak to je život prostě. Tak to je.
0: A tak to prostě je.
1: No, to je.
0: Pro nás je to vlastně styčený prst, protože my, jakožto český hokejový tým, máme ještě dnes jeden den volna. Zítra, tedy v sobotu 16.20, zápas mezi Slovenskem, takže Česko-Slovensko, to bude velmi zajímavé utkání. Taky to bude důležité pro ty body. Pozor, bude velmi. V neděli máme opět volno. Hezky nám to vychází, to je důležité, protože v pondělí nás čeká právě to Norsko. Jo, uvidíme, jak to dopadne. 16.20. A v úterý, tedy poslední hrací den, Česko-Kanada.
1: OK, ale ze soboty máme radost. V tramvaji ráno chlapi si o tom povídali, ne? A říkali, to bude tak krásná sobota, protože oni navazovali na to, že bude Baník a potom ještě budeme hrát se Slovenskem.
0: Jo.
1: No, vy jste jak malí kluci, vy máte radost, tak to přeju.
0: Ty a co rádi, a v sobotu bude doma?
1: Ne. Já nevím vlastně.
2: A oslavit výročí svatby stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý krok může pomoci.
5: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
6: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
5: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
6: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Levin, Maroon 5 a Fresh Radio Bon Appetit.
1: No moc nefraješ, kamarádko.
0: 6.31.
1: Moc nefraješ teda, že víš, kolik je hodin a jak se jmenuje Maroon 5.
0: Vím, že frontmanem této kapely je Adam Levin.
1: To je super, že?
0: Mimochodem můj velký miláček v době, kdy já jsem chodila na střední.
1: A já jsem na tebe trošku naštvaný, protože ty jsi mi včera říkala, že v odpolední rychlé rotě tady bude Marek sám, poněvadž Michaela odjela, je prostě mimo.
0: Michaela odjela vlakem do Německa, viděla jsem storíčko, jak se mačká v kupečku a jela loukostem.
1: A no právě. Ty jsi mi říkala, že Marek tady bude včera sám ve čtvrtek. Bude tady sám.
0: A protože říkám, v době, kdy jsem ti to říkala, můj drahý milý, to byla platná informace. Takže se to potom radikálně změní a že do rádia vlítne uragán.
1: No počkej, to já
0: chci
1: říct.
0: Pro mě bylo taky překvapení.
1: Já jsem včera seděl, řídil jsem, říkám, jdu prostě z bodu A do bodu B, vůbec jsem jako neřešil. Mám to naladěné v autě, prostě ten Fresh tam hraje, to je jasné, pochopitelně, že. Teď já slyším nějaký hlas, říkám, to není reklama, to je normálně regulární vstup, říkám, co to je za hlas, kdo to je?
0: Ty se ptal, kdo to je?
1: No já jsem to prostě nepoznal, rozumíš, po té době já jsem nechápal vůbec, říkám, kdo to je, jako, říkám potom, no tak to si děláš ze mě, jako,
0: to jo.
1: Úplně jako legraci. Dámy a pánové, frešáci, včera do studia po roce a půl dorazila Marcy. Pozor, důležité říct Marcy vždy s dvěma a s tvrdým. Tím myslí S a I. A takhle to znělo. Best of
2: Fresh. Mám tady speciálního hosta, abych řekl. Tahle ta holka odešla a teď je z toho rychlá rota. A ona vylezla z lesa a je tady. Marcy, ahoj.
3: Nejkulaťoulinkatější.
2: Dobře.
3: Jo, dobrý, já jenom zkouším.
2: Trénink.
3: Ano, jestli se nezakoktám po té době. Krásné odpoledne.
2: Jo.
3: Čau,
2: ahoj. Já bych jenom chtěl podotknout, Michaela si vzala takové velmi nucené volno na dva dny, takže já mám dneska někoho, zítra někoho a to je dobře, aspoň, protože jsem tady nechtěl jsem tady být sám a nechtěl jsem, aby tady odpoledne byla takzvaná párek party, víš, tak chtěl jsem prostě za každou cenu nějakou dívčinu a když jsem ti psal včera večer, bylo asi hodně pozdě. A myslím si, že ty si bravurně se zbavila své dcery a přijela si prostě z toho lesa tady za náma.
3: Prosím tě, na rovinu, já to řeknu tak, jak to je.
2: No jasně.
3: Já jsem nikdy nebyla člověk, který by si bral nějakým způsobem servítky nebo byl neupřímný.
2: Ano.
3: Já jsem vždycky tak, jako jak se říká, na plnou hu, vždycky všechno
2: řekla. Ano, na plná ústa.
3: Takže říkáš to správně, strašně ráda jsem se zbavila své dcery a jsem tady. Best of Fresh. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Existuje takzvaný zdravý návyk, Honzíku, že?
1: Například?
0: Například na náš ranní jukebox.
1: Jo, to by šlo, to je to pravda. Já jsem si představil jako zdravý návyk, že máš třeba závislost na květáku. Nebo na mrkvi, víš?
0: To je brokolici.
1: Na brokolici třeba, ano. Ale my tady rozdáváme taky dobré návyky a to jsou naše jukeboxy. Jukebox Fresh Radio. Právě teď můžete opět ovlivnit playlist Fresh Radio. Je to úplně jedno, co budete chtít. My vám to dost pravděpodobně zahrajeme.
0: Ano. Včera si slíbil Danovi.
1: Včera jsem slíbil Donovi. A co jsem mu slíbil?
0: No, že mu dneska zahraješ to, co chtěl včera.
1: Jo,
0: no, tak teď jsem zvědavá, jak se z toho hezky vytol.
1: No, tak teď jsem si zavařil miláčku. Teda celkem.
0: Ano, ano.
1: Teď jsem si zavařil. Počkej, já musím včerejší hlasovou zprávu od Dana
0: Skleres
1: najít. A myslím si, že to bylo toto. Počkej, Dane, dobré ráno.
2: Dobré ráno, prošací. Tak k dnešnímu jukeboxu jsem přemýšlel, co byste tam mohli pustit a napadlo mě, jestli byste mi tam nepustili Cabin Crew a písnička The Spark.
0: No jo, Cabin
2: tak
0: Crew.
2: Tak dík, zatím čaute.
1: Jo.
0: Cabin Crew chtěl. Zapomněl. Jo, Cabin Crew.
1: Tak dívej, abych to splnil, jo, jako abych to splnil ten závazek ze včerejška, tak Dane, tohle je vyloženě jenom pro tebe mimo jukebox. Mimo jukebox a ten oficiální
0: ten
1: startuje
0: bude,
1: právě teď. Tak pište, pojďte. Jukebox Fresh Radio.

0: 777-337-1036.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června od 10 hodin. Areál Motokáry Krmelín.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
13: Bon appetit.

0: je saxík, to je saxík.
1: Nejvíce sexy nástroj na celém světě.
0: Sexy saxík.
1: A teď si představ, já si představuju chlapa, ale teď si představ tu ženskou, která
0: jo,
1: je na ten
0: saxík. Jo, vidím ji, krásná, nádherná. Dobré ráno, ranní jukebox na Freshy je připraven.
2: Jukebox Fresh Radio.
0: Dobré ráno, jedeme s Malou na taneční soutěž do Prahy od 3 rána v autě. Tak prosím, pusťte něco, ať máme radost. Díky kmoch.
1: Zdravíme moc. Přemlouvám, prostě to tam skočilo.
0: To bylo takový, to byl rockerský pozdrav.
1: Já vypadám taky, že jedu od 3 od rána, že?
0: Ale odčerejší.
1: Ne, jako je to upřímně ahoj, jenom prostě, jo, ne, to je alergie, no, prostě.
0: To bylo strašně roztomilé teď, Mori, v pohodě.
1: Tak, jak myslíš?
0: Pozor, ale teď ten hlas nasaď zpátky, protože okay. Budeme něco tady si vyřizovat, jo?
3: Dobré ráno, frešáci. Tak to dneska teda zkouším znova, jestli byste mi tam pustili tu písničku ze včerejška do jukeboxu, to The Kevin Crew a z písnička Sparks. Tak dík, zatím, čaute.
1: Ty poslouchej. No, hezký den ještě chtěl popřát, pravděpodobně, než si ho utnul.
0: To nás ale nezajímá.
1: Ne, prosím tě, jako Cabin Crew, my jsme ti to pouštěli.
0: Hrálo to asi přesně v 6.40.30.
1: Schválně před jukeboxy, abychom dali možnost i ostatním a ty jsi tu písničku dostal.
0: Ty neposloucháš.
1: Jak to, že jsi neposlouchal, přesně.
0: Co to jako je? Dobře, Dané, dneska máš černý puntík, pokračujeme dále. Andy píše, když tedy, frešáci, zahrajete všechno, tak bych si přál jednu bílou orchidej od Evy a Vaška. Hele, myslíš, že to je výzva?
2: Jukebox, yeah! Fresh Radio.
1: A jedem.
0: Pravá, levá, pravá, levá.
1: To není kulturáku, se o víkendu otevře.
0: To je kvapík.
1: To je kvapík,
0: co? Tak tohle je pro Andyho a teď jdeme k tomu hlavnímu, co tady máme a co musíme splnit.
1: Oficiálně.
0: A to je zkaz od Adélky. Tu jsme dneska vybrali jako výherkyni jukeboxu. Ahojky Moni a Honzo a všichni frešáci, kdyby to šlo, zahrajte prosím něco od Bena a Sofiana pro moji dceru a syna. Zítra je čekají hasičské závody, tak pro ně, ať se umístí na nějaké té hezké bedně. Takže první, druhé. Maximálně třetí. Děkuji, Adel.
1: Držíme a cože si vybral od Sofiana a Bena Kristova?
0: No, písničku Fancy.
1: Fancy.
0: Fancy.
1: Fancy.
0: Je to Fancy?
1: Je to hlavně, Fancy je hodně moderní slovo. Ano, doufám, ano. Že se to bude tady osazenstvo, víš, mladšímu líbit. Myslím, jo? Že se strefil, tak pustil.
0: Tak pojďme. Tak jukeboxy pro Adel, dobré ráno, startujeme teď.
2: Jukebox Fresh Radio. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Žrády a dobré ráno, přejeme raní bon appetit. No, dneska jsme jukeboxy plnili tedy tak, jak jsme asi nikdy neplnili. Pustili jsme dva songy na přání a ten jeden přišel vlastně úplně vniveč. Dané, tak jak je to teda?
1: Já za to nemůžu, já do auta se dám až tak 6.45 zhruba, tak jsem to neslyšel, no. Tak nic, tak zatím.
2: To nás
0: Bobby, jak on je smutný z toho.
2: No je, tak nemůžeme přeci jenom pro něho něco udělat.
0: Tak jako...
2: Že bychom to pustili ještě jednou, Honzi, složíme se mu na kebikru.
0: Složíme se mu na to. Ježíš, tak Dané, jo! Tak Dané, tak to je pro tebe. Jukebox Fresh Radio. To bude drahé, ale to od Aleše dostaneme takový...
2: Sekec mazec. Ale my mu ukážeme.

0: No a protože přetahujeme, tak si myslím, že není třeba nic zdržovat a pojďme plynule z této hezké písničky přejít na hezké počasí.
1: No, protože máme i povinnosti, bohužel. Jdeme na to, go!
0: Jdeme, pojďme!
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Tedy dobré ráno, 7 hodin aktuálně, počasí dnes bude vypadat jasně, možná později odpoledne větší oblačnost, ale v Ostravě jinak dneska 21 až 24 stupňů Celsia, na horách dneska teploty pouze do 19 stupňů a bude polojasno, je možnost, že večer i zaprší, tak se na to připravte.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: No a teď další zprávy z našeho regionu. Muž se zákazem řízení prchal před policií po dálnici D1. Zastavil ho až zátaras. Honička vyvrcholila v Ostravě přívoze. Hrozí mu 6 let vězení. V Beskydské obci Trojanovice v Moravskoslezském kraji se dokončilo propojení cyklotras s krajem. To přináší s Zlínským, jo, mimochodem. To přináší nové možnosti pro cyklisty, spojení dvou regionů, bezpečný pohyb pro cyklisty i pěší, posílení turistické atraktivity oblasti. Město Klimkovice připravuje zavedení nového systému parkování na náměstí a v centru města. Pravidla na svém květnovém zasedání schválili zastupitelé. Město bude obyvatele ve Spradoje i na svých informačních kanálech včas informovat o přesném termínu, od kdy začne nový systém parkování v centru platit. No a teď taky sport a náš milovaný Dobes.
0: Jakub Dobeš,
1: to je náš hrdina, který dělá radost obrovskou, my jsme na něho pyšní. Ostravský rodák, který z hokejem pozor začínal v Havířově. Jeho výkony a hlášky v Montrealu doslova rozproudili hokejové šílenství. Co více, jo, nejenom ty výkony, ale po Dobešovi ve městě dokonce pojmenovali, co pojmenovali? Přejmenovali jednu z hospod.
0: Ne, ne.
1: Dobeš.
0: U Dobeša?
1: Dobeš.
0: Dobeš
1: s tím apostrovem, Esko ještě u toho, prostě Dobeš.
0: Mimochodem, já jsem četl zajímavost, že Jakub Dobeš je jediný hráč ven HL, který má na svém dresu, jo, jako diakritiku nad S. Dobeš.
1: Ano, má tam i ta hospoda.
0: Má,
1: je Dobeš. S háčkem, jo, Dobeš.
0: Vážně,
1: jako
0: je
1: Dobeš.
0: To jediný hráč v NHL, který tam tu diakritiku má.
1: Je to prostě jako...
0: Je to prostě Dobeš.
1: Je dobrý. Jak chleba z másla.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Tak pokud snídáte právě teď chleba s máslem a jste někde třeba na cestách, přejeme dobré ráno. Žádné velké komplikace nehlásíte a nehlásí to ani servery. Díky za to. Pozor si dávejte jenom na zdržení, to základní třeba na Českobratrské ulici v centru Ostravy nebo ve Výškovicích na právě Proskovické Výškovické, zdržení zhruba na 3 minuty. Nic vážného, takže ten pátek si společně užijeme naplno a nejlépe s Freshem. Volume doprava, startujeme další hodinku. Dobré ráno.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
8: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
12: Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
12: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
12: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
13: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
14: Víkend na chatě. Stylově.
15: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
16: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé!

0: Ještě jednou a bude to po třetí. Nevím, jak se to stalo, ale Honza v tomhle týdnu jede už po druhé zítra do Brna.
1: Ty a nemáš třeba strach, že by se ze mě mohl stát Brňák?
0: Já nemám strach vůbec, protože mě se Brno líbí.
1: Já mě taky, proto já tam jedu. Jo? Proto tam jedu po druhé tento týden. Zítra já tedy s dovolením si udělám tady takové jako své okénko, jo? Aha. Honzy Pernického. Proč nemám Honza Pernický v ulicích Metropole? Tady nachystané. Máme tady jenom
2: Monika Dudová v ulicích Metropole.
0: No, protože ty máš zase tu svoji rubriku repovanky.
1: No, to je pravda. Tak jo, tak počkej, tak schválně. Pozor, poslouchejte dobře. Zítra jedu po druhé v tomto týdnu do Brna.
0: Jo.
1: Vyjíždím ráno, budu mít v Brně, ale než vyřeším nějaké věci, které potřebuji nutně vyřešit, tak budu mít 6 hodin pauzu. Prostě volný čas.
0: A ty přemýšlíš, co v tom Brně můžeš dělat,
1: přesně
0: jo?
1: Přesně tak. A vlastně chci se zeptat i posluchačů, protože vím, že Fresh Radio poslouchají i Brňáci. Navíc já jsem se v úterý přesvědčil, jak dobře Fresh Radio v Brně hraje. A fakt to hraje dobře. Jo, jdeme tam slyšet moc hezky. Tak by mě zajímalo, jestliže teda teď poslouchají nějací Brňáci, co mám v tom Brně vlastně dělat? Poraďte mi. Já vím, že tam těch možností je spousta. Mám 6 hodin volného času, zhruba v rozmezí od 10 do 4, jo? A nevím, co dělat.
0: Aha, já ti doporučím za sebe, protože jsem taky nedávno byla v Brně. Tam, když se ti bude chtít třeba Honzíku jenom tak ležet na lehátku a nevím, dát si kafíčko a koukat se na lidi kolem.
1: Na Bystrecu
0: tak,
1: třeba,
0: jo, jestli chceš být ve městě, tak určitě, ale teď mluvím o místu Brno Žabovřesky.
1: Aha.
0: Tam, když kousek od Sonu centra, kde
1: jasně,
0: se dělají obrovské koncerty velké, tak tam, když půjdeš směrem jakoby do centra, tak ano, narazíš na, řekněme, takový parčík, kde mají postavené právě unimobuňky, můžeš se tam najíst, můžeš se tam napít, jsou tam i veřejné toalety u toho.
1: Jasně.
0: A můžeš tak krásně jako třeba na sluníčku si poležet, jo?
1: Aha.
0: A pak, když budeš chtít jít do centra, nebo naopak půjdeš z centra, je to na dochod. Já jsem to zvládla dojít. Je to jako
1: tak
0: pár
1: to zvládnu
0: kilometrů,
1: já,
0: ale
1: pár,
0: no, jasné.
1: Měl bych minimálně.
0: A máš 6 hodin, že? Tak jako co?
1: Jo, to je dost času. Hele, tak schválně, dejte nějak... Teď tady projíždí popela.
0: To je traktor, ne?
1: Sekačka.
0: Jo, je to lepší. Sekačka na trávu. Co tady u toho fabriku seká?
1: Nevím, no tu trávu možná. Hey, pojďme zpátky k tématu, prosím vás. Téma je jasné, zajímá mě, co dělat v Brně. Dejte prosím vědět.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136.
0: Jaja nebo Martin by mohl doporučit.
1: Ano, napadlo mě to, že Jaja by mohla napsat. Ano. Tak to je pro všechny, kteří poslouchají právě teď v Brně. Víme, že vás je dost a zdravíme, dobré ráno.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Martin píše: Honzo, zajeď si do Aqualandu Moravia, je to od Brna kousek, užiješ si to. Teda jako víš co, já bych i jel, ale samotnému se mi asi jako po klouzačkách klouzat nechce, rozumíš, jo?
1: To já bych ti doporučila ještě tady, je to rada od Táni. Mm-hmm. Táňa není z Brna, není, ale úplně ti doporučuje, že to bude stačit, když se prostě jako projdeš po tom hlavním dominantním tom historickém centru.
0: Ano.
1: Jo, to by, tam jsou krásná místa, a na Zelňák tě posílá, pozor, máš si zajít na oběd na Zelňák.
0: A pozor, centrum Brna je fakt krásné, mně se Brno prostě líbí, to není jako žádný humor. Potom píše posluchač Dozo nebo Přehrada.
2: Přehradu
0: jsme řešili, tam to jsme na tom Bystrci právě, jo? Tam sedneš na loď, na to kokoří, veveří, nebo jak to tam je?
1: Myslím, že přesně, můžeš se veveří, Richard, vylodit že? U... Je to Hrad nebo Zřícenina?
0: Je to Zřícenina.
1: Tak nic.
0: Jedno z toho to bude veveří přesně, takže do zoo jsem taky přemýšlel, že bych si zašel.
1: A je krásné,
0: protože v brněnské zoo jsem nikdy nebyl. Byl jsem v Pražské, byl jsem ve Dvoře Králové, byl jsem v Hodoníně, byl jsem ve Zlíně, ale nikdy jsem nebyl v zoo v Brně, takže to klidně může být, díky za vaše tipy.
1: Ale tady se přimlouvám, než navštívíš brněnskou zoologickou zahradu, tak ano. By bylo vůči nám lidem, co žijeme s tebou v Ostravě, fajn a spravedlivé, kdyby ses nejprve zašel zase podívat do té Ostravské, kde jsi už roky nebyl. To si přiznal, že jsem předevčírem.
0: Jo, počkej, já jsem nad tím, promiň, my jsme se o tom bavili, já vím.
1: No, říkal jsi, že jsi tam dlouho nebyl.
0: No,
1: je to
0: ale
1: jinak, jo?
0: Beru to zpátky, byl jsem tam předloni naposledy a bylo to v září a bylo to takové už jako nic moc jsem už neviděl. Ale je krásná naše zoo.
1: Zvířata už byly vevnitř, tak to myslíš?
0: No spíš mi přišlo, že jakoby probíhá nějaká rekonstrukce nebo něco, víš, že hrochy jsem třeba neviděl.
1: To je možné. To...
0: No, ale tak na hrocha se můžu podívat doma,
1: teď
0: že?
1: Teď jsem to chtěla říct, to je žádný problém. Jo, kdyby ti šlo třeba o pandu. Nebo
0: panda
1: o,
0: je krásný.
1: Já nevím, nebo o nějakou jako fakt šelmu. A sexy šelmu, jo.
0: Chceš říct, že na ní se taky můžu podívat v rádiu, že? Jo, máš pravdu, ano.
1: Tak jestli chceš.
0: Ne, máš pravdu. I na šelmu se můžu podívat. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Frešáci, je 7.38, tedy nejvyšší čas pomaličku začít řešit páteční finále kvízu naopak.
1: Gratulujeme těm, kteří postoupili, jsou to tři pánové, Martin, Vojta a taky Pepa. My pro některého z nich máme voucher do Radegasto Vašenku do Donošovic, ten má hodnotu 2000 korun, můžou to s proměnutím prožrat.
0: Řekni to ještě jednou, kolik má hodnotu, jakou má hodnotu, kolik peněz může utratit?
1: Kolik mohou prožrat, pánové, jo, tak kolik? Mohou prožrat a propít potraviny do hrudky za 2000 korun.
0: Řekni to tak svůdně, řekni jako žena 2000 korun.
1: Pánové, můžete si užít za dvoječku.
0: A teď to řekni jako naštvaná žena.
1: Naštvaná žena?
0: Naštvaná žena.
1: Dej mi to na stůl a běž!
0: Vypadně! Ano, je pátek a tady kvíz naopak se dostává do svého finále. Za chviličkou budeme vybírat jednoho ze tří finalistů, který si opravdu zajede na skvělý gábel do Radegasto Vašenku v Nošovicích, který je v podhůří Beskyd s výhledem na Lysou horu. Mimochodem pozor, já to tam mám v letním období moc rád, protože je třeba zmínit to, že mají krásnou zahrádku, ze které mimochodem Moni opravdu vidíš na Lysou horu, jo?
1: A ty to musíš vědět, jako, jakož tam gast.
0: Já se dívám na Lysou jenom ze spod, tedy. Je pravda, je pravda, že pozor, loni jsem trhl svůj světový rekord, tedy můj osobní rekord, pardon, a na Lysou horu jsem v loňském roce vyšplhal třikrát.
1: Gratuluju ti velmi.
0: Děkuji.
1: Teď bych ale ráda gratulovala některému z pánů.
0: Ano?
1: Otázkou je, jestli tu otázku anketní pro naše frešáky řekneme teď, nebo až... Za pár minut.
0: Já bych
1: jo,
0: to nechal
1: tak si připravte, vy nám totiž pomůžete vybrat, který z těch chlapů vyhraje ten voucher.
0: Jo. Necháme vás chvilku napínat, i vy, pánové, kteří čekáte, až vám zavoláme. A po reklamě pokračujeme dále. Teď prosím povinný...
1: Reklamní výsek.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Honza,
1: Monika
0: a Fresh Radio.
2: Kvíz naopak!
1: A bon appetit. Pojďme to vyhodnotit, jak to dneska bude. Kvízu naopak máme tři finalisty, Martin, Dan, Pepa, ovšem vy rozhodnete, který z pánů vyhraje voucher do Radgasto Vašenku. Jdeme na to.
0: Tak pojď, tak dávej ty jména.
1: No, my jsme skončili tematicky u zoo, bavili jsme se jako té brněnské, kterou Honza chtěl navštívit, ale potom, co tady pár lidí napsalo, že raději má vybrat jiné místo výletu v Brně.
0: Že prý brněnská zoo je moc do kopce. Nevím, proč jako soudíte, že by mi to mělo vadit. Mně to nevadí. Já do toho kopce klidně půjdu, jo.
1: Ale ať nezakecáme téma. Budeme díky zoo vyhodnocovat kvíz naopak následujícím způsobem. Vybrali jsme s Honzou tři zvířata. Hroch, žirafa, zebra a vy nám na náš WhatsApp napíšete, která z nich,
0: které z nich je vaše nejoblíbenější.
1: Je sice ta zebra a ta žirafa, ale i ten hrok, takže které z těch zvířat které z těch zvířat je vám sympatičtější, okay?
0: Ano, a my, není žádné tajemství, jsme přiřadili naše finalisty právě k určitým zvířatům, je mi líto toho, koho jsme přiřadili ke hrochovi.
1: Neberte to osobně,
0: ale prosím. Není to nic osobního, přesně vůbec.
1: My jsme to tak jako roztočili, děláme to všechno intuitivně, není tam žádný klíč, žádné pravidlo, prostě nechceme to vybírat my, aby to nebylo na nás, je to prostě na vás takhle.
0: Je to tak, takže pojďme, Moni, naposledy. Hroch, žirafa
1: a zebra.
0: Jo? Pojďte na to.
3: WhatsApp 77337136.
0: Kdo vyhraje? Hroch, žirafa nebo zebra? Tohle je finále kvízu naopak.
1: A za chviličku voláme zvířeti.
0: Jako Alešovi?
1: Já jsem myslel, že Gigiovi.

0: už to víme. Dobré ráno, tohle je ranní Bon Appetit a posloucháte tady konkrétně finále kvízu naopak.
1: Děkujeme všem, kteří jste zahlasovali, byla to rychlá akce, ale zpráv přišlo dostatek na to, abychom se zorientovali a s převahou, docela jako značnou převahou, vyhrálo zvířátko Hroch.
0: Hroch.
1: Hrocha ještě, prostě máte, ještě teď přišel
0: ještě
1: do Hrocha,
0: teď přišel další
1: takže
0: hroch.
1: Prostě jo, Hroch, tak jdeme volat Hrochovi.
0: Voláme Hrochovi, tak pojďme, vytáčíme telefonní číslo na Hrocha teď. Proč to nehraje? Tak teď.
2: A. Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Musí nám to ovšem Hroch zvednout v časovém limitu, pakliže to tak neudělá, tak má smůlu. Jo.
0: Haló?
1: Ano?
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pane Hrochu.
0: Dobré ráno.
1: Haló.
0: My bychom chtěli vědět, jak dělá Hroch. Tady je Fresh Radio, slyšíme se?
3: Jak dělá Hroch? No, Hroch.
0: Tohle, výborně, tak jenom abych ujasnil znova situaci. My nevoláme z brněnské, ani ostravské, ani horonínské zoo, tady je Fresh Radio a teď možná někomu předáme poukaz v hodnotě 2000 korun, ale chceme vědět, jak dělá Hroch.
3: No, hroší přece.
1: Marťo, oficiálně prosím tě krásné dobré ráno. My jsme nechali i dneska rozhodnout frešáky a frešáci jednoznačně hlasovali pro zvířátko Hroch a zvířátko Hroch ti bylo přiděleno. Takže to jenom tak jako na vysvětlenou. My ti gratulujeme, protože majitelem voucheru do Radigastova Schenku City. S Martinem to se
3: kolo. Tak to moc děkuju. To mě říkám krásné probuzení.
0: Vyčerpávající.
1: Chudák, já myslím, Marta, fakt se teď probudila.
0: Počkej, ty fakt jako spíš? Ne.
1: Jo.
3: Takže jo.
1: Tak jo, Marťo, tak my
0: není
1: tě nebudeme zdržovat,
0: Marťo,
1: hele.
0: Není to sen, OK? Není to sen. Jo, takže jo. My ti gratulujeme, vydrž na telefonu, dořešíme zbytek mimo etera.
1: Prosím tě, bude to rychle, já si vezmu jenom příjmení, jo? Nebo budeš potom spinkat. Tak papa, pa.
0: Čau.
1: Na nic, no.
0: No tak já bych ještě s dovolením řekl, že kvíz naopak bude opět příští týden, držíme palce. Dobré ráno. Kvíz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: 8 hodin, dobré ráno, v pátek 22. května v Ostravě už teď kolem 15-16 stupňů Celsia. V denních maximech dneska očekávejte 21-24, bude jasno, později odpoledne spíše polojasno až oblačno. Na horách dneska polojasná obloha, teploty do 19 a počítejte s tím, že večer by klidně mohlo i pršet.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh
2: zprávy. Muž se zákazem řízení prchal před policií po dálnici D1. Zastavil ho až zátaras. Honička vyvrcholila v Ostravě přívoze. Muži hrozí 6 let vězení. Hned 4 dobrovolné sbory hasičů v Ostravě dostali nová cisternová vozidla. Zásahy tak budou efektivnější a bezpečnější. V následujících měsících dostanou nové cisterny na podvozku Tatra ještě další 3 jednotky. Přes 100 let starý dům na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě přívoze čeká velká oprava. Už příští rok tady lidé najdou 17 nájemních bytů, kavárnu a služeb městské policie. Tato proměna výrazně oživí celé okolí a přinese do této části města větší bezpečí. Jak jste mohli slyšet i během živého vysílání Fresh Radia. Dohoda klapla, fanoušci Baníku mohou v sobotu v bílých tričkách i mimo kotel na půdě Dukly Praha. Domácí klub ustoupil z původního požadavku, že mimo sektor hostů nesmí mít příznivci Baníku žádné klubové propriety a symboly. Pořadatelé budou vpouštět fanoušky Baníku v bílých klubových tričkách taky do sektorů, které nejsou primárně určeny pro hostující Vlajkonoše a které Dukla pro fanoušky Baníku uvolnila. O tom informovali Ostravané na svých sociálních sítích.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: A minuta po 8 hodině přejeme dobré ráno na silnice nejen v metropoli. Pozor si dávejte na Rudné a to ve směru. Na Opavu při výjezdu na Plesnou, Ostrava krásné pole, se srazily pravděpodobně 2 osobní auta, se zdržením počítejte tedy. Patrně taky na dálnici D48, 46,5. kilometr ve směru Český Těšín se stala nehoda na úrovni Frýdku Místku při sjezdu právě na Beskyd. Tam si dávejte pozor, srazilo se osobní auto s nákladním autem. No a taky aktuální zpráva, která přišla z centra Ostravy, tedy na křížení ulice Udul Jindřich a ulice Veleslavínova.
4: Udul Jindřich směr Stodolní, na křižovatce sražen motorkář autem. Jsou tam policajti, záchranka a hasiči. Auta to objíždějí po kolejích tak opatrně.
5: Děkujeme moc, dávejte pozor.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
12: Stegosaura!
13: Vteřinku, jenom něco pošlu.
12: On chodí, jde k nám.
13: Jo, už to skoro mám.
12: Je, ty seš ale roztomilej.
13: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
14: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
15: Požádat o ruku stylově?
16: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Indiáni jezdívali na koni, viď? Na koni.
1: Jsi jdeš na koni dneska.
0: Indiána na motorce, na motocyklu, to by bylo dobré vidět. Třeba jo.
1: Opět po nějaké době se totiž do obchodního centra Fórum Nová Karolina vrací krásky na cestách. A ano, pánové, jsou to i ty krásky, které si právě teď představujete. Teda jsou to zejména ty krásky, které si představujete.
0: Oj, oj, tak jako během sobotního dne tam třeba bude i rozhovor s krásnou Táňou Bystroňovou. Jo, třeba. Jo. Nebo Renda Kuboš, ta bude taky zítra mluvit o tom.
1: Počkej, a co jako Táňa?
0: Renda Kuboš je pilot.
1: Jo, no, a Táňa? Rendu znám a Táňa Bystroňová jako čemu rozumí na motorkách?
0: Tak je to influencerka, moderátorka, tak je tam pozvaná v rámci nějakého jako talk show, nějakého rozhovoru asi. Aha. Tak možná jezdí na motorkách častěji než ty. Jí sveze kde kdo, ale
1: no jí sveze podle mě kde.
0: Takže bakla, jo.
1: Dobře. Okay.
0: Ta výstava je volně přístupná přímo v nákupní galerii tohoto centra. Ovšem v podzemkách Tuning Sraz Car Show, tak přijďte.
1: A ty tam
0: přijďte.
1: Budeš se koukat na motorky, jinde. Na spálené gumy?
0: Já bych se i jako přišla podívat. Mě by dokonce bavilo i tady tuhle akci moderovat, ale bohužel přijel někdo rychlejší.
1: Táňa má podle mě...
0: Co má podle tebe?
1: Větší, menší schopnost moderovat možná, ale větší, ne, tak nechme to být asi možná.
0: Já si myslím, jo. No. A není navíc, tak, nemoderuje, takže, ty, to, no, jenom rozhovoruje.
1: Jo, takhle, já myslím, že to moderuje, no, tak to je pohodě. No. Tak o víkendu ve Fórum Nová Karolina v podzemkách, krásky na cestách se vrací, bude to super, rozhodně dorazí i Pešlovi z rodina, bude to fajn,
0: Adam tam bude určitě.
1: Adam tam bude, no, tak ten tam nesmí chybět, že jo. Tak,
0: přesně, je slíbený právě na nějakou 3 hodinu odpoledne.
1: Super, tak se moc těšíme, vidíme se, my jakožto Fresh Radio budeme pochopitelně u toho.
0: Taky,
1: a teď pozor, pokračujeme dále. Yeah. Nabídneme třeba Eminema, anebo za chviličku i další hity, třeba 21 Pilots, kteří mimo jiné vystoupí i tady v Ostravě, už za pár měsíců.
0: I týdnu spíš.
1: Jo, ano.
0: Už to velice brzo.
1: Už to jsou týdny. Letí to jako voda. Tak pojďte, Eminem, dobré ráno přejeme.

0: Moni, ano? Co pro tebe znamená party song?
1: Party song je pro mě song, já tě chápu, který mě absolutně ovládne, zapomenu na starosti a mám tu chvíli chuť být jenom sama se sebou, se svýma emocema, nejlépe s nějakým dobrým drinkem
0: jenom
1: a obklopení skvělých lidí.
0: Jo, aha. No a tak co to je ten party song? Jaký máš? Jaký je tvůj oblíbený party song? Co,
1: mě,
0: co by to mohlo
1: být? Mně co absolutně rozhýbe. Mně se líbí takové jako fakt divoké věci.
0: Divoký byl třeba?
1: No tak to třeba zrovna na party. I když možná, jo, záleží na tom, jaká to je party.
0: A nebo, počkej. Dáme party! Mohlo by to být jako, to třeba...
1: Asi teoreticky, asi jo, i když jsem myslela jiný track. Jo. To nevadí, je to dobrý vibe.
0: Víš, na co teď právě narážím tím, to, že se vlastně tebe ptám, jestli se ti to líbí nebo ne?
1: No, vzhledem k tomu, že je pátek, tak spousta z vás má akce, má domluvené grilovačky, konečně už i na zahradách se můžeme bavit. Někdo jede na chatu směrem do Beskyd.
0: Ano.
1: A někdo třeba bude muset být v práci, ale pro ty tady máme takové jako party songy, které za chviličku nabídne Honza.
0: Tedy to nejlepší z rána. A vlastně nejen z rána, to nejlepší z celého týdne, co si dnes v pátek večer můžete pustit klidně i na vaší domácí party.
1: Jeden interpret, od něho několik tracků a budeme vyhodnocovat, respektive já budu určovat, který ten track je v mých uších úplně topka.
0: Yes, já to jdu nachystat, ty se otoč, běž si třeba
1: na
0: utřít
1: kafe,
0: prach a za chvilku si dáme tu nejlepší z rána, kterou si můžete dneska večer pustit na party.
1: Tak jo.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulary.cz.
8: Každý krok může pomoci.
9: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
10: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
9: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
8: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
10: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
2: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Posloucháte na ní Bon Appetit. Pátek je vždycky tak trošku volnější, tak trošku taneční, protože my počítáme s tím, že frešáci, kteří poslouchají Fresh Radio, jdou večer pařit.
1: Ale i tak pátek má vždycky jinou vůni než jiné dny. Je to prostě den, který na nás působí vnitřně.
0: Jo,
1: a my se chceme pátek mít hezky.
0: Je to tak?
1: Obecně.
0: A proto je tady rubrika To nejlepší z rána, které mimochodem není jen To nejlepší z rána, protože to může být to vaše nejlepší klidně z dnešního večera. Dneska Monča bude mít na výběr od Offenbach, což jsou francouzští DJové, pokud se nepletu.
1: Já je viděla na Evem City Festu.
0: Jsou výborní mimochodem, jsou vážně výborní a budeš to mít dneska hodně těžké, protože vybíráš tu nejlepší z dnešního rána, a.k.a. tu nejlepší třeba dnešního večera. Připravena?
1: Okay. Připravena to třeba, jdeme na to.
0: Jdeme na to, na hit číslo jedna.
2: To nejlepší z rána.
0: Teď.
1: A co to pro mě máš, od nich kopernicí?
0: To jsem tě napínal. Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.
1: OK.
0: Ne, tip číslo jedna. Tip číslo dvě je hitovka, kterou hrajeme poměrně často. Je to obrovským světovým hitem a je to hit Overdrive.
1: No a to jsme zavařil hlavu hnedka ze startu, protože já ti normálně nevím, ale asi bych se přiklonila k nabídce, kterou jsme dali jako první Toes.
0: Jo. Head, Shoulders, Knees and Toes, jo?
1: Jo.
0: OK. Co bys řekla na hitovku číslo 3 Offenbach Be Mine? To je velký hit taky. Hrajeme to moc.
1: OK, já zůstávám u jedničky. Mně se opravdu jako líbí number one.
0: Cože?
1: Fakt?
0: To koukám dost teda. Hit číslo 4 nabídnu předposlední. Kači.
1: Krásně, Kači jede. Kači jede, to je bomba.
0: Kači je mimochodem už, řekl bych, ne archivní, ale je to starší kousek, protože příští rok tento hit oslaví 10 let. Wow. No a Moni, poslední naholení je tady velká hitovka, mně se to moc líbí a je to hit Wasted Love.
1: Neovlivňuj mě.
0: Promiň, omlouvám se. Wasted Love, tak co? Bude to Kači nebo Wasted Love?
1: Ještě mi dej chvilku. Hele, je skvělá, Honzi. Je prostě jako topová, je skvělá, ale ve mně, ptážli se na to, co ve mně se odehrává, když slyším Offenbach, tak pro mě je tou srdcovkou Kači.
0: Je to Kači?
1: Je to Kači.
0: Vyhrává Kači?
1: U mě vyhrává Kači!
2: To nejlepší z rána!
0: Takže nejlepší z dnešního rána je hitovka Kači. Není o čem, tím pádem my si teď dáváme celou véteru Fresh Rádia a třeba i na vaši večerní party dneska zazní. Moni, díky za super výběr.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
2: To nejlepší z rána.

0: kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června od 10 hodin. Areál Motokáry Krmelín.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: si tu nejlepší z dnešního rána vybrala velmi kvalitně a velmi dobře.
1: To děkuju,
0: to píše Rosťa.
1: Rosťo, díky, máme úplně stejné chutě hudební.
0: Je to tak.
1: A kdo ví, jestli ne i jiné, jo? Protože já jsem teda velký gurmán.
0: No to víme, to
1: víme. A celkově mi baví život.
0: To víme taky.
1: To je paráda.
0: To víme taky.
1: A máme tady pro vás s Honzíkem tip na víkendovou akci. Vy, co to máte kousek třeba na amfiteátr Skalky v Novém Jičíně, tak tam doporučujeme zajít, protože jednak tam bude náš Radek Erben a jednak se tam koná další ročník charitativní akce Krok za Šimonka. Mm-hmm. Bude tam všechno, co si představujete, že by vás mohlo bavit, taky Nordic Walking, živá hudba, bude tam kapela, která bude hrát písničky skupiny Lucie.
0: Počkej,
1: a tak jako revival,
0: Lucie,
1: víš?
0: Lucie, tak co je taky od Lucie nejznámější?
1: Hledej, hledej. Počkej, to nejsou to vanastovky. Hledej mě mezi kousky.
0: Takhle to mám rád, je to no?
1: A nebo?
0: Se to dýchám, já to
1: napoj mě má sladká Danielo.
0: Jo, jo, měli jsme se potkat dřív, zdá se mi, ne, to je rotová.
1: A nebo Honzi, počkej, jsem skoro panic. Ne, no to jsou vanastovky, to nespívej.
0: Ne, počkej, já teď mám normálně úplně okno, co ta Lucie vlastně, já mám strašně...
1: No, když si vzpomeneš, tak ta bude workshop malování kamínku, malování na obličeji, skvělé jídlo, sladkosti.
0: Wow.
1: Jo, mm-hmm. A tak dále a hlavně uděláte dobrou věc a pomůžete.
0: A to je důležité
1: zítra.
0: A to prostě chceme. Takže myslím si, že plány jsou víceméně jasné a já jsem si s dovolením tady jednu od Lucie našel.
1: Krásná je Amerika od Lucie třeba.
0: Mně se líbí Skamenělý dítě. Osny
1: připraví tě.
0: Jo, to je ono, to je prostě ono.
1: A já vždycky si pletu, co jsou varastovky, co je Lucie, takže tohle je fakt Lucie,
0: tohle
1: jo?
0: Je Lucie, právě teď výjimečně v éteru Fresh Radia a zítra nezapomeňte, jo.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Flash Radio Bon Appetit. Myslím, za 5 minut bude 9. hodina. Já se snažím matně zprovoznit mozek a říct si, jestli jsme fakt s Honzíkem dneska, nebo dneska tenhle týden, řekli všechno, co jsme říct měli, udat to, co jsme udat měli. Asi to vypadá, Honzo, že jsme všechno zvládli.
1: Jsme to pohodli. No a my se loučíme, my jdeme si užít víkend. My nebudeme vstávat, ne, my budeme spát. Monča dneska navíc bude jako bude v party hard, protože Monča jede na pana Redla.
0: Mě, můj Radimek milovaný, mě vyvezl na výlet, jdeme do Luhačovic, projdeme se určitě pro promenádě, dáme si kafičko, hlavně budeme po dlouhé době spolu, tak já doufám, že se pochlapí i potom jako doma. Jo, takže já obětuju i ten spánek.
1: Jo.
0: Abychom utužili své manželství 17 let.
1: Vám to vyjde, zabékejte si, co to mají, třeba zafoukané.
0: Jo, tak my si budeme békat, to my budeme i...
1: Ty budeš békat podle mě. Takže ať to bude tvůj, ať to vyjde, jo, hlavně večer potom doma.
0: Jo, děkuju, to je důležité, ale neboj, my ženy se o to vždycky postaráme.
1: No, ty to vezmeš do svých rukou.
0: A dost, nebo mi ho vylekáč, bez tak posmu.
1: Pojede na Redla sám nakonec.
0: Tak on je zvyklý na tak jako občas na to svoji jedno jízdu, ale to už jsme vám ani říkat nechtěli, to je prostě ze života jde, manželství.
1: To už manželství. Pořád my se loučíme, já budu v Brně, takže já si to taky užiju. Jo?
0: Taky sám.
1: Taky jedno jízda.
0: No nic, tak vy si užijte tak, jak potřebujete a těšíme se v pondělí zase v 6.
1: Ahoj!
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Bon Appetit.
0: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Bon Appetit je u konce. Pojďme ještě zkontrolovat počasí. Víme, že aktuálně v Ostravě je 16 stupňů Celsia a dokonce ve Frýdku Místku hlásíte 20. Tak děkujeme za tyto informace. To ale bude skoro denní maximum, protože dneska teploty vyšplhají jenom 21 až maximálně k 24 stupňům. Jasno, později odpoledne spíše polojasno až oblačno. Na horách dokonce ve večerních hodinách může i pršet a maxima na teploměru dneska jen do 19 stupňů.
0: Fresh
2: zprávy.
0: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Muž se zákazem řízení prchal před policií po dálnici D1. Zastavil ho až zátaras. Honička vyvrcholila v Ostravě přívoze. Muži hrozí 6 let vězení. V Beskydské obci Trojanovice v Moravskoslezském kraji se dokončilo propojení cyklokrase s krajem Zlínským. To přináší nové možnosti pro cyklisty, také spojení hlavně dvou regionů, bezpečný pohyb pro cyklisty i pěší a posílení turistické atraktivity oblasti. Město Klimkovice připravuje zavedení nového systému parkování na náměstí a v centru města. Pravidla na svém květnovém zasedání schválili zastupitelé. Město bude obyvatele ve zpravodaji i na svých informačních kanálech včas informovat o přesném termínu, od kdy začne nový systém parkování v centru platit. No a náš hrdina, no pojď!
3: Honza Pernický.
2: Ale pojď, druhý pokus.
3: Dobež.
2: Jakub Dobež dělá radost. My jsme na něj tak pyšní. Ostravský rodák, který s hokejem začínal v Havířově, je opět slavný a slavnější bude. Jeho výkony a jeho výkony a hlášky Montrealu doslova rozproudili hokejové šílenství. Ovšem to, o čem my chceme ve zprávách mluvit, je, že pod Dobešovi ve městě dokonce přejmenovali jednu z hospod, jo? A on má dokonce v tom názvu ten svůj háček.
3: Když mi dáš chviličku, tak já posluchačům připomenu, jak moc slavný se Jakub Dobeš. Já vím, že přesahujem do vysílání Mariky, mě to strašně mrzí, ale já jsem chtěl jenom jakoby poukázat na to, že Jakub
2: Dobeš... Ty chceš ten song, ne? Co vypustilo kanadské rádio, oni teda jako zpívají ve francouzštině, pochopitelně, ale
3: ano, ano.
2: Je fakt slavný, ten jako Dobeš je borec, jo.
3: A teď já nevím, ale jestli to jsem schopný tak rychle najít, no. To nevadí, tak si to dáme příště.
2: Tak aspoň se máme na co těšit.
3: Nebo počkej, možná, když tady rozkliknu, vydrž.
2: Ty Honzi, nechtěla bych ti do toho kecat, ale jako jo, ještě asi, musíme asi říct dopravu, víš. Na zdraví. Ještě se odkašlej a...
0: Fresh zprávy.
2: Zarobeno.
0: Doprava.
2: Tak vzhledem k tomu, že Honza není schopen...
3: Já jsem chtěl říct, že to je pravda, víš, že jako chtěl jsem navázat. Ne, já mám informaci z dopravy aktuální, které
2: opravdu,
3: jednou...
2: Opravdu, to jsem milé potěšena.
3: Pozor si, dávejte. Každopádně ještě stále u Důl Jindřich v centru Ostravy se srazil motorkář s nákladním autem. Pravděpodobně už by na místě měl být klid, ale i tak myslete na to. A pozor taky na rychlostní Rudnou, Opava, Ostrava před kruháčem. Dost pravděpodobně tady v Opavě byly na místě integrované záchranné složky. Nemáme další informace o tom, co se tam dělo, tak pokud se tam stále ještě něco děje, klidně dejte vědět.
2: No a prosím vás, ve Synoje se od pondělí zastaví doprava, je to úplně pro všechny, takže pokud tedy jezdíte autem, autobusem nebo chodíte pěšky, tak určitě zbystřete, ulice Nad Porubkou se od 25. května na celé 4 týdny kompletně uzavře. Důvodem je výměna provizorního mostu. Tak tím končíme.
4: O, jako Dobeš.
2: Zdravíme kanadské rádio.
3: To jsou naši kanadští kolegové z rádia Energy a oni takhle zpívají o našem Dobešovi, jo? Počkáme na refrén ještě, můžem? Můžem.
2: Zdravíme do Kanady.
3: My jdeme, ahoj,
2: ahoj.
3: Marika je tady.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Letní rande stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
12: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
14: Pojď!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Piatok, skvělý den před námi, super víkend, kde doufám někam vyrazíte a bohovsky si to užijete. A ak nie, tak si to určitě užijete doma. Či? Tak, ideme na to a super muzikou začneme.
0: Skandál s Marikou.

0: Dokonalá dcera Beckhamovcov, no tak zabudnite. Aha, čo má Harper s tvárou, trápi ju nepekný problém a my ho v škandále spoločne rozoberieme. Dcera Beckhamovcov Harper rieši nepríjemné problémy s pleťou, s ktorými sa stretáva množstvo mladých ľudí. Práve tieto ťažkosti mali inšpirovať na veľký krok vo svete krásy a vlastného biznisu, ktorý rozvíja pod dohľadom slávnej mamy Viktorie. V rodine Beckhamovcov sa opečkujú veľké podnikateľské plány. Dcera slávneho páru sa podľa všetkého púšťa do sveta krásy, ktorý jej mama Viktoria roky buduje ako miliardové impérium. A hoci to navonok vyzerá ako rozprávkový príbeh dokonale celé celebrit, aj Harper rieši nepríjemné tínedžerské starosti, kedy si mala krásnu pleť, ale ako všetky mladé dievčatá aj ju lákali kozmetické značky a na tvár si dávala veľa púdrov, ktoré neboli vhodné pre jej pleť. A preto nakoniec išla k dermatologovi, pretože jej pleť bola naozaj, naozaj zlá. Tak milé dievčatá, ak nebudete vedieť, do čoho vraziť peniaze, toto ľato vypadá ako dobrý obchodnícky ťah.
1: Skandál s Marikou.
2: Každý krok môže pomoci.
3: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
4: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
3: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
4: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
2: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
7: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: A toto je dobré slávny. Spevák Robbie Williams zažil moment, na ktorý len tak nezabudne. A jeho manželka Ada Felt mala čo robiť, aby to predýchala. Opäť raz dokázal, že aj hviezdy svetového formátu majú poriadne trápne dni. Spevák prišiel o časť tela priamo v kúpeľni a všetko si uvedomil až v momente, keď vošiel späť do spálne. Fešák sa pripravoval do postela ako každý iný večer. Rutina sa však zvrtla v momente, keď si čistil zuby. Práve vtedy sa odohral nečakaný incident. Odlomil si predný zub, ako povedal. Takže som si večer umyl zuby, keď som sa vracal do postele. Môj jazyk robil niečo nové, nová štrbina, nový kútik. A úprimne povedané, bolo to super. Ale vraj šok prišiel pár sekúnd neskôr. Nedal som dva a dva zuby dokopy, kým som sa neusmial na Aidu a ona sa prudko nadýchla. Vtedy som si uvedomil, aha, aký nový skvelý pocit je, keď chýba polovica zuba. No a jeho drahá polovička sa zasmiala. On sa tiež zasmial. No a potom jeho kráska povedala, že vyzerá ako z filmu Blbý a blbší. A to je fér, asi áno. No vidíte, aký je to veselý junáčik. Berte si z toho príklad, keď nejde o život, ide vlastne. No veď viete, o čo ide.
0: Skandál s Marikou. Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: A

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Doprava. Doprava.
1: No, tak se nám ten pátek krásně vypátkoval. Úplně to tam shininguje na plné pecky. Dobré páteční dopoledne.
2: Tady rychle honím čas, protože jsem si teprve sedl na židli.
1: A už se mi načítá doprava a máme jednu nehodu v regionu, konkrétně ve Frýdku místku na hlavní třídě, na úrovni sadu pana Smetany. Tam je nehoda, kde máme nějaký detail? Je tam prostě nehoda, tečka.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle Akari 2026. Sobota 6. června od 10 hodin. Areál Motokáry Krmelín.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: takové trošku veselé téma. Ono, v uvozovkách, i když ne, nemůžu říct, co jsem chtěl říct, protože by to nedávalo smysl. Takže začneme prostě stručně. Páni policisté zase odhalili dva v uvozovkách výtečníky, kteří v Praze tak trošku jakože asi kšeftovali s tekutou drogou zvanou tekutá extáze. Slyším prvně, nejsem úplně fanda těchto věcí. Tak abychom věděli, té droze se říká česky řečeno GBS, v originále GBS. Pardon, to je jiná zkrátka GBL. GBL tedy. A hovorově je označované jako tekutá extáze a používá se z toho důvodu, že dokáže působit krátkodobé výpadky paměti, takže je to zřejmě ten materiál, který hold občas dívky některé v parech a podobně konzumují a pak si vzpomenou, že si vlastně nic nepamatují a mají pocit, že se něco dělo. Tak přesně k tomu je jednoduše řečeno, je tady napsáno, sexuální predátoři používají, aby své oběti omámili pro vlastní potřeby, zpestření sexuálních hrátek a podobně. No a tak jako čaplé, našli u nich několik litrů, u těch dvou, ale taková veselá historka z natáčení na závěr. Jeden z nich byl policista a dokonce se přiznal, že to užívali pro vlastní potřeby, no. Tak asi s policistováním skončil.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale rostomilej.
3: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
9: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
10: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz.
11: Posloucháš Fresh Radio.

jsem se před chvíličkou z vysílání dozvěděl, že prý se chystá se mnou nějaká speciální akce, o které jsem do téhle té chvíle vůbec nevěděl. Rádi, trošku nám ta komunikace tady občas drhne. Nějaká živá den, fresh dance party, tyjo, no, tak jako jsem zvědavý. Každopádně to mě přivedlo na myšlenku, že vlastně zítra večer, tady pravidelně každou sobotu večer na Freshi, pokud náhodou nejsem někde mimo, tak Fresh Dance Party od 19. hodiny jede a máme několik týdnů už novinků, všechny od té doby, to znamená zhruba měsíc a něco, odvysílané Fresh Dance Party se dají na našem Soundcloudu rádiovém najít a můžete si je pustit dokonce bez reklam, si s tím vždycky hrají o víkendu, ať je to vystříháno, ať vás to neruší, tak můžete užívat, ať už zítra naživo nebo kdykoliv jindy přes Soundcloud, proč ne? Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Zhruba dvě minutky zbývají do vychlazené, no vlastně dneska už není vychlazená, dneska je německy teplá. 11. A na cestách se kupu divu neděje nic, zatím to nevypadá jako typický téměř letní pátek, že?
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.
3: Your loving army makes me feel special.

0: Fine DAB Plus a v celém Česku.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
7: Světová beachvolejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
10: The volume to the max. DJ.
11: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek.

0: Je pátek, někteří už mají takzvaně padla a pokud se nudíte a třeba jste fandové adrenalinu trošku, tak mám jednu čerstvou informaci, kterou před chvilkou zveřejnila česká policie. A navíc ještě, jestli rádi cestujete, tak ideálně už se balte, sedejte do nějakého dopravního prostředku a cestujte směr Pardubicko konkrétně na Přelouč, protože odtama přišlo varování, že po Přelouči se pohybuje muž se sekáčkem v ruce. Běhá tam v teplákách triku a se sekáčkem v ruce, takže jestli chcete zažít zoo anebo nějaký jiný horor naživo, stačí málo.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: A tady zase čtu další takové téma, jak někdo přes internet se nechal napálit, ale normálně přivedlo mi to na myšlenku, potřeboval bych poradit, jestli náhodou mezi vámi není někdo, kdo už musel reklamovat zboží zpátky do Číny na AliExpress, konkrétně na tuhletu webovku, protože teď řešíme takovou kuriozní situaci pro zákazníka. A firma chce, že prostě zboží musíme poslat zpátky. Chci mu s tím trošku pomoct, ať se v tom netrápí, protože jednak jazyky neovládá a ten víc je ještě starší než já, co říct. Tak jestli máme nějakého posluchače, který má reálnou zkušenost s tím, že opravdu to poslal do Číny zpět, jakože jak se to dělá a tak dál. Postup samozřejmě vím, ale pak se musí vyplňovat nějaké prohlášení celní a podobné věci a obávám se, že když tady přijdu na místní poštu, tak to bude Tak kdyby se náhodou někdo našel a fakt reálnou zkušenost, ne obecné rady, obecných rad mám dost, ale reálnou zkušenost, tak prosím napište mi WhatsApp 773 37 136. Děkuji.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: JJ Jirka Javorský je fresh.
7: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn blue.

0: Takové možná ekonomické okénko, ale začal bych ho upřímným konstatováním, že asi každý svým způsobem tak trošku závidíme těm nejbohatším lidem na světě, jako lidi, kteří mají fakt miliardy a miliardy a vůbec nežijou život, respektive oni žijou jiný život na jiné galaxii, jiné dimenzi. A tam si pak řeknete, tyjo, co těm může chybět? No tak samozřejmě, chybí jim peníze, krom jiného, protože čím víc máš, tím víc chceš. To je klasika, to tady máme jednoho nejmenovaného kolegu, našeho pana Aleše. Ale když se tam třeba jako narodíte takzvaně v profesi povolání dítě nebo povolání dcera, povolání syn a víte, že do konce života nemusíte hnout prstem a jako jste úplně v klidu, no, v klidu je ještě slabé slovo, tak běžný, chudý, český občan si řekne, co těm lidem může chybět. No asi něco chybí, protože zase čerstvá, bohužel smutná zpráva z Anglie, kde se začíná řešit tragédie 14-leté dívenky, která se oběsila doma a narodila se právě v rodině, kdy otec je magnát, naftový, má prostě obrovské majetky, sponzoruje různé sportovní kluby a podobně. No a holku našli doma oběšenou, že jo. Ještě ji stihli sice převést do nemocnice ve stavu, kdy to tělo nějakým způsobem reagovalo, ale po dvou dnech bohužel konstatovali, že dívenka tady zemřela. Takže asi není všechno zlato, co se třpití, že jo. Narodit se do toho prostředí, to je těžké. Ne každý to bohužel ustojí.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: it snap.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Fresh Radio.

0: Ještě nedávna jsme ostrov Grónsko vnímali tak, že jsme si ho pamatovali vesměs ze zeměpisu. Pár šťastlivců se na něj bylo podívat v rámci nějakých dovolených a výletů, no ale od ledna, kdy Donald Trump na něj začal takzvaně útočit slovně, že stejně ho jednou prostě anexuje pro sebe, tak je takové nějaké, řekněme, známější. Odpoledne k večeru se tam stala taková věc, že Spojené státy měli i předtím své, řekněme, místečko, konzulátek na Grónsku, ale byla to taková dřevěná bouda. A včera otevřeli slavnostně už klasickou kancelář zděnou budovu. Jak se tak trošku dá čekat, tak z grónských politiků se nezúčastnil nikdo. Ale bylo tam narváno, protože většina těch Groňanů tam hned přišla protestovat ve stylu, ať jednoduše řečeno vypadnou pryč. Že prostě Grónsko patří Groňanům, potažmo Dánsku tak trošku a žádný Američan tam nemá co dělat. Je pravda, že Donaldík aktuálně po té, co trošku rozvrtal situaci v Sýrii a tam v těch zemích, tak má jiné starosti. Ale jelikož mu to volební období ještě hned tak nekončí, já si myslím, že on se do toho zase chopí, do té myšlenky, jo? Která, co si budeme povídat, není vůbec dobrá. No, pak bych řekl, že je velmi špatná. Ale Donald je prostě král světa.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Řidičáky, to je celkem vděčné téma. Už spoustu let, možná bych řekl klidně i takových 15, se čas od času objeví informace, že se zase někde podvádělo s řidičáky. Co se týče vydávání, pak se zase objeví, že je nová úprava, která to znemožňuje a zase za nějaké 2-3 roky znova dokola. No tak opět čerstvá zpráva. A jako tohle je hodně, hodně vysoký level, protože policisté na Vysočině zjistili, že místní autoškola prodávala, protože jinak to nedělali, že jo, čistě jen a pouze za peníze, prodávala řidičák lidem, kteří ne, že v té autoškole nebyli, ale oni ani v tom autě v životě neseděli. Jednalo se vesměs o příchozí z východu, je tady napsáno hlavně Mongolové. A ti si prostě takhle z Mongolska přijeli tady za prací, asi proběhly nějaké finanční a nezrovna malé transakce předem, následně předali fotky, no a přišli do autoškoly poprvé v životě a hned dostali papíry a mohli začít jezdit. Ani nevěděli, jak vypadá kamion, když to přeženu. Já to říkám pořád, cesta se vždycky najde. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 12. hodina přibyla, lampa ještě svítí, ne, to je jinak, že? 10. hodina, 9., 8., prostě blíží se 12. hodina. Já se loučím pro tento pracovní týden, ještě samozřejmě zítra večer po 19. se zase naladíme, pokud se nestane něco mimořádného s tanečním pořadem zvaným Fresh Dance Party, tedy nestane se něco se mnou po cestě. Nikdy nevíte, odbočíte na křižovatce špatně a najednou se třeba voslu, že? To je raz, dva, nebo já nevím kde. A na cestách to vypadá pozitivně, stále platí žádná nehoda, žádná bouračka, jenom kolony a uzavírky, ale to je takový kolorit prostě.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Siesta.
9: Siesta.
8: Siesta.

Domenc, Tim Berka, už nám to zase hezky šlape v rámci odpoledního programu. Siesta, páteční odpoledne, navíc ještě dneska relativně klidný den, že není hokej, ten bude až zítra, ten bude trošku neklidný. Oceňujeme Slováky, jak si poradili s Dánskem. No a jsme na to velmi zvědaví, jak to bude pokračovat a jakým způsobem se naši zase budou prokousávat do dalších bojů na světovém hokejovém šampionátu. Tak, Britney Spears, za chvíli taky ode mě třeba Billie Eilish, myslím, že jsme v dobré partě, tak pojďme na to!

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimonka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pokud jste ladili Fresh ve včerejším odpoledni, možná jste nevěřili vlastním uším, protože po dlouhé době způsobené mateřskou se nám tady zase v éteru objevil váš známý oblíbený hlas naší kolegyně Marsy. Pokud jste včera neslyšeli, co tady prováděli s Markem, tak to ještě velmi rádi připomeneme. Best
1: of Fresh. Mám tady speciálního hosta, abych řekl. Tahle ta holka odešla a teď je z toho rychlá rota. A ona vylezla z lesa a je tady. Marsy, ahoj!
2: Nejkulaťoulinkatější, nejkulaťoulinkatější. Mm-hmm,
1: dobře.
2: Jo, dobrý, já jenom zkouším.
1: Trénink.
2: Ano, jestli se nezakoktám po té době. Krásné odpoledne.
1: Jo.
2: Čau,
1: ahoj. Já bych jenom chtěl podotknout, Mikaela si vzala takové velmi nucené volno na dva dny, takže já mám dneska někoho, zítra někoho, a to je dobře, aspoň, protože jsem tady nechtěl jsem tady být sám a nechtěl jsem, aby tady odpoledne byla takzvaná párek party, víš, tak chtěl jsem prostě za každou cenu nějakou dívčinu, a když jsem ti psal včera večer, bylo asi hodně pozdě. A myslím si, že ty jsi bravurně se zbavila své dcery a přijela si prostě z toho lesa tady za náma.
2: Prosím tě, na rovinu, já to řeknu tak, jak to je.
1: No jasně.
2: Já jsem nikdy nebyla člověk, který by si bral nějakým způsobem servítky nebo byl neupřímný.
1: Ano.
2: Já jsem vždycky tak, jako jak se říká, na plnou hu, vždycky všechno
1: řekla. Ano, řeknu. Na plná ústa.
2: Takže říkáš to správně, strašně ráda jsem se zbavila své dcery a jsem tady. Best of Fresh.
3: Mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
11: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Požádat o ruku stylově?
14: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
15: Fresh Radio.

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

Make Me Love You a Lizzo u nás na Freshi. Pokud máte rádi motorky a obecně adrenalin a tuningové show, tak byste neměli chybět tuhle sobotu ve fórum Nová Karolina. Tuning sraz, car show v podzemkách a taky motovýstava Krásky na cestách. To je to, co vás tam čeká. Obdivovat můžete nejenom krásné autáky a úžasné motorky, ale taky doprovodný program. Bude tam spousta zajímavých věcí, třeba simulátor převrácení vozidla nebo simulátor Formule 1. Dorazí také speciální hosté Karel Abraham, Filip Salač, René Kuboš, Táňa Bystroňová nebo Josef Marek. Toho možná taky znáte z Instagramu, z jeho jízd na motorkách. Je tam spousta zábavy i pro děti a celé to probíhá mezi 10. a 18. hodinou. Tak se stavte do Karoliny a užijte si to. Bude to stát za to. Siesta.

0: Billie Eilish, What Was I Made For a taky Siesta na Freshi. Evropa vyhlíží první velkou vlnu veder, alespoň to říkají meteorologové, kteří očekávají rekordy a dokonce teď tlaková výše, která je nad Evropou, o víkendu může způsobit ve Velké Británii, Francii a Španělsku nárůst teplot až o 11 stupňů nad dlouhodobý průměr. Takže v Londýně by nečekaně mohli už o víkendu naměřit 32, v Paříži 31 a v některých částech Španělska dokonce 38 stupňů Celsia. Tak zajímavé, nás bude hlavně zajímat předpověď na léto, jestli teda pořizovat bazény nebo ne, bude vedro tropické a nebo zase bude nějaká vlna takového nečekaného ochlazení, jakou jsme zažívali i během měsíce května. Necháme se překvapit, v každém případě i u nás má být o víkendu docela fajn, což je dobrá zpráva.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Kytá taky One Republic. No a ještě pohled do dnešního rána. Best of Fresh, neboli to, co se děje ve vysílání Bon Appetit. Tak pokud jste neslyšeli, tak poslouchejte právě teď.
1: Best of Fresh. Nejlepší z rána.
2: A co to pro mě máš, dobrý koberníci?
3: To jsem tě napínal. Offenbach Head, Shoulders, Knees and Toes.
2: OK.
3: Ne, tip číslo 1. Tip číslo 2 je hitovka, kterou hrajeme poměrně často. Je to obrovským světovým hitem a je to hit Overdrive.
2: No a to jsme zavařil hlavu hnedka ze startu, protože já ti normálně nevím, ale asi bych se přiklonila k nabídce, kterou jsme dali jako první.
3: Shoulders, Knees and Toes, jo?
2: Jo.
3: OK, co bys řekla na hitovku číslo 3 Offenbach Be Mine? To je velký hit taky. Hrajeme to moc.
2: OK, já zůstávám u jedničky.
3: Hit číslo 4 nabídnu předposlední. Kači.
2: Vlastně Kači jede. Kači jede, to je bomba.
3: Kači je mimochodem už, řekl bych, ne archivní, ale je to starší kousek, protože příští rok tento hit oslaví 10 let. Wow. No a Moni, poslední naholení, je tady velká hitovka, mně se to moc líbí a je to hit Wasted Love.
2: Neovlivňuj mě.
3: Promiň, omlouvám se. Wasted Love, tak co, bude to Kači nebo Wasted Love?
2: Ještě mi dej chvilku. Ale je skvělá, Honzi. Je prostě jako topová, je skvělá, ale ve mně, ptáš-li se na to, co ve mně se odehrává, když slyším Offenbach, tak pro mě je tou srdcovkou Kači.
3: Je to Kači?
2: Je to Kači.
3: Vyhrává Kači?
2: U mě vyhrává Kači! Kači!
1: To nejlepší z rána. Best of Fresh. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: hezky nám to šlape a pátek je ve znamení taneční muziky i na Freshy, Friday Mix tradičně od 17 do 19, potom party DJ a další pořady v podstatě až do noci, tak si to dejte a v sobotu potom Jirka Javorský večer, to už bude po hokeji, už bude klid mezi 19. a 22. Fresh Dance Party a zase pro změnu nejnovější pecky v rámci různých houseových a jiných projektů. Tiesto ode mě, to ještě stihneme a pak už pomalu budeme sledovat aktuální dění na cestách, doprava a tak dále, však to znáte.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Jeho hlasivky bychom chtěli mít všichni. Teddy Swims a Cyril a Do na Freši.
1: Doprava.
0: Na cestách i přesto, že už je páteční odpoledne v plném proudu, zatím klid, jenom zhruba hodinu stará poznámka od Anety, že na místě

0: Bylo u Paskova k vidění český černý policejní Superb trojkový a že píše, že dlouho v tomhle kluky už se nepotkala, tak snad to seznámení nebylo osobní, takže i na Místecké určitě opatrně, jinak hezkou cestu a taky fajn páteční odpoledne.
1: Doprava!
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu, protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
5: Světová beachvolejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí. Jde k nám.
9: Jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Siesta.

0: Co říkáte na novinku téhle kolumbijské hvězdy, zpěvačka Becky G, rodačka z Medellinu, která zpívá tak jako dohromady anglicky, španělsky. Je to věc, která se teď hodně chytá v hitparádách, takže nesmí chybět ani u nás na Fresh a navíc se dobře pamatujete název Epa Epa. Budou i další věci, Bruno Mars, I Just Might, taky relativně čerstvá věc a taky si myslím velmi dobrá. No a myslím, že i tahle záležitost, která nás čeká teď, vás potěší.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: No a na konci už ty hasebky asi odcházejí. One day, teď na Freshi. Těšíme se na zítřejší hokej, bude to federální zápas Česko versus Slovensko. No a už se ví taky o několika změnách v naší sestavě hokejové, protože trenér Radim Rulík se vrací k podobě ze startu šampionátu, takže elitní duo obránců bude tvořit Filip Hronek s Michalem Kempným. Benjamínek, výborně hrající Tomáš Galva, se tedy propadá až do čtvrtého obraného páru. No a v rámci útoku to bude podobné, jako to bylo v poslední třetině proti Itálii. Martin Kautze bude snažit zužitkovat pardubickou souhru v první lajně, ke Flekovi s Tomáškem bude zařazený Dominik Kubalík a budeme se určitě koukat a fandit našim, protože i Slovensko podává na tomhle šampionátu dobré výsledky a ten sobotní zápas je hlavně o tom, kdo si už teď s předstihem zajistí jistotu postupu do dalších bojů. Tak držme palce a doufejme, že to klapne.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription is more
6: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
8: Siesta. Oh, I leave quite an impression.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Tak to bychom měli, Chainsmokers u nás na Freshi. Teď to bude informace z dopravy, která se týká opravy železničního mostu v Lučinské ulici v Ostravě Přívoze. Ta oprava myší díry, ona původně měla začít někde na začátku léta, ale bude to zřejmě už 17. června, kdy se pro běžnou dopravu uzavře, zůstane potom průjezd jenom pro integrovaný záchranný systém a městské autobusy. Což je tedy varianta, která bude zajímat asi hlavně vás, kteří do Ostravy dojíždíte z Opavska nebo z těch dalších směrů. Vypadá to, že si pak zase pro změnu užijeme trošku kolony na ulici Slovenské, která bude jedním z těch průjezdných směrů, kde se potom bude směrem od Hlučína jezdit na Ostravu. No tak je třeba s tím počítat, 17. červen. Už jsme byli chvilku v klidu v rámci Ostravy a tak zase to trošku oživíme, aby ten klid nebyl moc velký.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Znalci a starší spoluobčané tam ještě poznají kousky Belinda Carla a toho velkého hitu Heaven is a Place on Earth. Jinak samozřejmě novější verze. No a pokud vás zajímá muzika, tak jste možná zaregistrovali novinku, kterou přináší platforma Spotify, která bude teď oficiálně už v blízké době nabízet možnost uživatelům remixovat s pomocí různých nástrojů, včetně AI, hity světových hvězd, a to přímo na Spotify. Takže když budete mít pocit, že třeba nějaký hit od Billie Eilish není úplně tak, jak by měl být, tak se můžete pustit do remixování. Uvidíme, zatím na to reagují pozitivně i trhy, protože akcie Spotify lehce posílily v rámci oznámení této novinky. Budeme ale doufat, že teda ty remixy a tak, že to bude stát za to, že to nebude jenom další AI balast, a taky bude záležet na tom, kolik těch umělců dá vlastně svolení k tomu, aby kdokoliv z nás remixoval jich pracně vytvořené hity. No ale bude to zajímavé.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Siesta.

0: včerejší návštěvě Marci se můžete opět těšit a už trošku i tipovat, kdo s ním bude. No a Friday Mix vás dneska čeká v podání Lumíra, takže mezi 17. a 19. všechny zásadní pecky. Teď si dáme Rockset, pak už jenom doprava a pak už rychlá rota.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

Tak v rámci dopravy tady máme jednu aktuální informaci, která se týká opět dodržování rychlosti. Lokalita Stará Ves nad Ondřejnicí u Babek, tam je městská policie s radarem. Ale to je zatím aktuálně asi všechno, protože ještě tady byla zpráva o Ludge.

0: Řovicích je tam někde, u hřiště měří rychlost, pokud to stále platí, ale nejsou ani dopravní nehody, ani žádné další výraznější komplikace, tak si přejme, aby to tak zůstalo. Za chvíli rychlá rota, Marek a někdo. Počkejte si.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: 14 hodin na 12 minut, pátek 22. května. Ahoj lidi, zdravím vás tady ze studia Fresh Rádia. No a jestli jste si včera mysleli, že to je jediné překvapení, které tady ve studiu bylo, tím byla Marcy, tak jste se teda šeredně spletli, protože já mám v tomhletom týdnu tady za mikrofonem už třetí kočku. A tím je Kačka, ahoj.
1: Čau.
0: Čau.
1: Ty to střídáš jak ponožky, ti povím.
0: Jasně, ale samozřejmě ve vší slušnosti. Jak se máš, co děláš a vůbec, jak bylo v Egyptě?
1: Já se mám
0: mimochodem
1: úžasný.
0: Je černá jak but.
1: O, já už jsem trošku se sloupala, jo. Ta barva už za ten týden odešla někam jinam, takže už to není tak jako úplně černé.
0: A byla jsi tam dlouho?
1: Ne, já jsem byla jenom 14 dnů.
0: 14 dnů.
1: Je to trapné, ale je to tak.
0: Jo.
1: Ale bylo dobře. Bylo
0: fakt
1: teplo. Nemusela jsem asi vařit, bylo nachystáno, jo. Sluníčko svítilo, drinky tekly proudem. No paráda.
0: No, já vím, že v Egyptě se nedá opít, protože tam ty drinky nejsou jakože moc alkoholové. A jediné, co by mi v těch 14 dnů jakože chybělo,
1: no,
0: tak by bylo vepřové maso. Jako jo, protože
1: tak to mi nechybělo.
0: 14 dnů nejít vepřové maso, to bych asi zhubnul. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Beautiful Monster, tohle to byl Neo, další skvělá věc v naší rychlé rotě. Dneska Marika Kate výjimečně. No ale jinak třetí žena. No, ale tak, prosím tě, když jsme ještě u toho Egypta,
1: no.
0: Tak povídej, máš nějaké zážitky?
1: Zážitky z Egypta, to jsou vždycky zážitky.
0: Tak zkus něco.
1: Ne, jako klasika, prostě čtyřkolky, výlet na čtyřkolky, tak jsme jezdili asi hodinu a půl a projeli jsme se i kolem vlastně západu slunce. Bylo to fakt nádherné, jako v těch, nejde říct horách, protože to nejsou hory, že? Ale jako kdyby v té poušti, prostě je to fakt nádherné. Ale musím říct, že zážitek mám takový spíš jako negativní, trošičku, protože jsem byla poprvé vlastně v Marsalam, což je ta jižnější část, a tam se mi třeba jako vůbec nelíbí. A je to z toho důvodu...
0: Ale vydržela jsi tam 14 dní.
1: Tak nebudu cestovat, že...
0: Ale já to nechci být, já jdu, víš.
1: Ne, ale už bych tam znova nejela, protože ty, když vyjdeš z toho hotelového komplexu, tak ty tam vlastně nemáš kam jít. Jo?
0: To je prostě, pravda.
1: Jo, nemáš se kam jít procházet, jako nepůjdeš úplně mezi ty Egypťany, co tam jsou jako místní, protože ty na tebe jako čučí, jako kdyby spadli. Ale když jsi třeba v Hurgádě, nebo když jsem byla v Hurgádě, tak jsem se normálně procházela po těch místních uličkách a zešla jsem si na kafe nebo cokoliv a tam se mi líbilo teda o hodně víc.
0: No já bych teda v Hurgádě určitě nemohl být, protože já bych každý den skončil v restauraci Praha.
1: Víš, jak jinak, víš, o čem vím, se bavím. Vím, ano, přesně vím.
0: Tam je dobrý alkohol.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Fresh Radio.
8: Jsme metropolitní rádio.

0: to slyšíte sami, jak se Subfocusovi podařilo polámat Fragmu a její úžasný hit Miracle.
1: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež, dneska jdeme do finále, takže hledáme posledního, vlastně čtvrtého, protože jsme jeden den vysílali živě, tak jsme tu soutěž nedělali a hrajeme o 2000 korun do...
2: Men's Vision Barber.
0: To znamená nějaký super čupr střih a já nevím, co všechno tam.
2: Hlavně teda pro pány, že jo?
0: No, jasně,
2: pro nás ženské to, nic, no.
0: Většinou to je pro pány, jak říkáš. Tak, jdeme na zákeřnou otázku, povídali jsme si s Kačkou, že byla na dovolené v Egyptě. A teď, je pravda anebo lež? Že ta dovolená trvala 3 týdny. WhatsApp 77 337 136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus, naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus, najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež? Tak co, Kačí, byla to pravda nebo to byla lež?
2: Bohužel to byla lež. Byla jsem pouze 14 dnů, i když se mi líbila teda jedna zpráva.
1: Jo? Ano.
2: Že teda jsem tam nebyla 3 týdny, že je to lež, což bylo správně.
1: Mm-hmm.
2: Ale protože se mi nechtělo už povalovat. Takže to ne, já bych to zvládla, já bych se překonala a zvládla bych
1: je
2: to.
1: Je mi to naprosto jasné. Jenom lidi, abych vás chtěl upozornit, my vám dáváme otázku, pravda nebo lež, je to 50 na 50, tak nám nestřílejte, jak dlouho na té dovolené byla, protože to nám jakože vůbec nepomůže v téhleté soutěži. Máme tady jednu hlasovku.
3: Ahoj. Je to lež.
1: Jasně, je to lež, ale vybrali jsme jednu dívčicu, která nám napsala úplně jakože poprvé. Tak kdo to byl?
2: Je to Renča s konečným číslem 152.
1: Tak a my v příští hodince budeme losovat ze 4 jmen. A když se tak dívám na tu tabulku,
2: no,
1: tak na to,
2: vypadá?
1: Že to je na Men's Visions Barber, tak teda máme jednu holku, jednoho kluka, jednu holku a jednoho kluka. Takže
2: dva dva?
1: Takže to je 50 na 50.
2: Tak jak otázka, pravda nebo lež?
1: No, přesně, super. Tak v příští hodince to vylosujeme a uvidíme, kdo teda vyhraje 2000 korun do Men's Visions Barber.
0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Michalem.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 15. hodina je tady, díváme se společně tady s Káčou na dopravu, nikde nic není, teda alespoň co se týče tady internetových adres, které nám to tady vyhledávají, ale píšete nám. Radek píše, Dalibor a taky Michal, tak to zabereme ze spodu. Ludgeřovice, u hřiště hlídají čerti, měří se taky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí u babek prý a další pistolka, která měří 50 je na Bohumínské ulici, tak opatrně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz. And the only prescription is
3: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next

0: Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
5: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: To byla taky skvělá pecka. Alvaro, Soler, Sofia, tady u nás na Freshi, Rychlá rota, Marek a Kate dneska.
1: To už taky něco pamatuje.
0: To už taky něco pamatuje, samo to určitě, no, tak my taky něco pamatujeme. Já bych se tě ještě zeptal, když už jsi tak krásně užívala v tom Egyptě, jaký byl návrat do reality?
1: Krutý a strašný.
0: Jako proč, v čem?
1: V tom počasí. To přivítání toho počasí nebylo vůbec milé. My jsme přiletěli z vlastně z těch, já nevím, 33 ve stínu.
0: Kolik bylo v noci?
1: No ty poslední dny už bylo kolem 28 večer.
0: Tak to je jako slušný masakr.
1: Už mi bylo celkem teplo, už jsem nepotřebovala nic jako na přehození. Jo? No a když jsme přiletěli, tak jsme přiletěli víceméně kolem 12. hodiny v poledne, takže takové ty vyšší teploty bych očekávala. Bylo 9 a pršelo. Takže velice krásné přivítání. Třepala jsem se ještě teď se třepu vlastně.
0: Takže předpokládám, že ještě si v letadle vytahovala nějaké hadry na sebe, ne?
1: Ne, já jsem vlastně nic víc neměla a ty tenké hadříky, které byly v kufru, by mi stejně moc nepomohly, jo. Takže musela jsem to přetrpět, ale naštěstí to bylo z letadla přímo do auta.
0: No tak to je ideální stav. Já ti tak závidím.
1: Děkuji.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Čemu se směješ, Helena?
1: Tak vůbec ničemu.
0: Tady je slyšet ten telefon, já jsem z toho úplně docela jakože nervózní z jednoho prostého důvodu, protože tady ano. Už nám to prozrazuje a my to nechceme ještě prozradit, tak lehce to stlumíme, dobře. Mm-hmm. Dovolenou máme tvoji za sebou.
1: No bohužel ano. No.
0: A jak válčíš teďka? Ty jsi uzavřela ten svůj krámek s oblečením
1: a vrhla si se do
0: úplně něčeho jiného.
1: Tak je třeba, aby člověk vyzkoušel v životě co nejvíce věcí. Mm-hmm. Takže jsem se vrhla do té kosmetiky, ano. Jakože dělám z čarodějnic, dělám krásné princezny.
0: To je super.
1: Ale neberte to doslovně. A už jeden salonek je, a tady byl asi na zkoušku a za měsíc se budu stěhovat.
0: Jo.
1: Proto jsem tam byla dlouho.
0: A už to máš jako, že všechno projíte jako tak jako skolaudováno a schváleno.
1: Všechno je v pořádku.
0: Dneska jsem
1: hovořila s paní na hygieně a byla strašně, ale strašně příjemná, což mě překvapilo, mile. A všechno je v pořádku, takže se jenom fakt přestěhuje, trošku se to poupraví a jde se bojovat s těma holkama.
0: A máš to daleko od původního místa?
1: Od původního místa to moc daleko není.
0: Takže to stěhování nebude nějak jako šílené?
1: Ne, není. Bude to jenom kousek, hlavně to budu mít já kousek z domu.
0: Aha, tak to je důležité. To já ti fandím.
1: To je nejdůležitější.
0: Jestli se nepletu, tak i naše Monča z ranního vysílání za tebou chodí, že?
1: Ano, a jde to na ní vidět, ne? To si snad mohl všimnout.
0: No jistě, že?
1: No, v pořádku.
0: No ale je zvláštní, že u ní to jde a já, když jsem se chtěl objednat, tak jsi mi poslala do háje, že si mám jít lehnout do hrobu. No, sorry.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Tak nic? Nebo
1: ano, nevím. Prosím.
2: Aha, tak jo, tak je to super. Je to slečna Simona?
1: Ano, u telefonu.
2: Tady Marek a Kate, hezké odpoledne. Ahoj. Z Fresh Radia. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Víš, proč ti voláme?
1: Tuším.
2: Tušíš?
3: A co by to tak mohlo teda být? Proč? Jako, že si chceme jenom pokecat?
1: A myslím si, že jsem asi vyhrála něco.
2: Přesně tak, vyhrála si 2000 korun do Men's Vision Barbers na střihy. Takže to můžeš samozřejmě dát nejenom svému chlapovi, nebo prostě tak nějak, jako jak to využiješ, můžeš to i darovat, ale v každém případě je to tvoje, gratulujeme.
3: Gratulujem.
1: Díky moc, super, to jsem ráda.
3: A jak to vlastně využiješ?
1: Mě to zajímá. Pravděpodobně pošlu kamaráda na střih.
2: To je super. Tak nezapomeň, že je tam nahlášeno tvoje celé jméno, telefonní číslo a samozřejmě ten e-mail. Tak gratulujem, mě se hezky, ahoj.
3: Čau.
4: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
5: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
4: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
6: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
5: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
4: Buď fresh! Fresh!

0: Blackpink a jejich skladba Jump. Tady u nás v Rychlé rotě docela ten konec je brutální.
1: To Kačko, je neznám.
0: Blíží se víkend, nebo já bych řekl, že už je skoro víkend. Máš něco v plánu na víkend? Protože má být hezky, víš, tak jestli se budeš opalovat třeba i v Česku, nebo se
1: vzhledem k tomu, co
0: odskočit do Egypta.
1: Že by? Zauvažuju. Ale vzhledem k tomu, co je tady hezky, tak pro mě to není ještě úplně teplo. Máme, teďka je nějakých 23 stupňů nebo 24, já mám dlouhý rukav a přesto bundu, jo. Ty to vidíš, posluchači ne, ale můžeš říct, že to tak opravdu je.
0: No je to tak, no.
1: A je mi tak akorát, takže nějaké jako opalování venku to úplně nehrozí, ale jedu na speciální takové modní přehlídky zítra, ale jako divák, ne jako moderína.
0: Dneska je 22. května a já jsem ještě ani jednou na sobě neměl kraťasy. A
1: není
0: to už je co říct.
1: Tak to jo, tak no, to se nedivím, že mám bundu.
0: Fakt je kosa.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: 16. hodina je tady za chviličku, my už chystáme dopravu a zatím nikde nic není vidět, jako že by nějaká havárie byla.
1: Vypadá, že je při pátku klídek na cestách, ale jestli o něčem víte nebo jste kolem něčeho projeli, tak nám dejte vědět na WhatsApp
0: 77 337 136. Super, moc děkujeme, ještě si dáme nějakou tu muziku a ta doprava za chviličku. Jinak tohle to výborná věc od Alexandry Sten a jmenovalo se to Fire.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: 16. hodina je tady a taky mrkneme na dopravu. Vypadá to, že žádná dopravní nehoda není, ale Bára nám tady napsala před 40 minutama. Mariánsko-Horská směr Zábřeh, je tam porouchané auto. A tady ještě Honzík, Poruba, křižovatka uvozovny Opavská s Porubskou, Sokolovskou ve směru na Opavu. Modro-červené majáky prý tam houkají, jsou vidět už z dálky, tak opatrně i tam.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní

0: přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Rychlá rota.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Oliver Tree a taky Robin Schulz. Misiu se jmenovala celá tahle ta skladba. No a my máme pro vás pozvánku. A to pozvánku na Ostrava Beach Pro. Což je volejbalový turnaj, že jo?
1: Je to volejbalový turnaj a je od středy 27. až do 31.5., což je neděle, v Dolních Vítkovicích.
0: Tenhle ten unikátní volejbalový turnaj se u nás uskuteční už po několikáté.
1: Přesně tak.
0: A utkají se tam ty nejlepší světové týmy a my budeme mít opět živé studio tam, budeme vysílat z naší té jedničky.
1: Ano, budou samozřejmě super hosté, skvělá atmosféra, což můžu potvrdit, i loni byla úžasná.
0: A vlastně... Já tam loni nebyl, tak povídej něco, jak bylo.
1: Byl jsi tam loni, co kecáš.
0: Fakt, já si to nepamatuju.
1: Ano, ještě jsme tam byli spolu.
0: To byla jiná akce.
1: Nebyla to jiná akce.
0: To byl box.
1: Mám ti to připomenout.
0: To byl box.
1: Jak jsme šli takový kus k autům a nadával si, tak jako
0: fakt?
1: Vždycky. No.
0: Já jsem nikdy na beach volejbal neviděl, jsem ho nikdy. Ale dobře, tak tento týden to asi, ne, tento týden to není, ale
1: od
0: středy do neděle, takže příští týden by to
1: uslyšíme,
0: mohlo být.
1: Uvidíme. Jo.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: A myslím, že je ten nejvyšší čas, abychom udělali reklamu naší ranní dvojici.
1: Raním ptáčátkům.
0: Našim ranním ptáčátkům. Já nikdy, když je poslouchám ráno, se mi podaří vstát, jakože třeba mi donutí močový měchýř stanout tak brzo, tak opravdu jim to vstávání jako nezávidím. No.
1: Já jim to taky nezávidím, protože párkrát jsem vstávala na to ranní vysílání.
0: No to já taky. Ale mělo to jedinou pozitivní věc.
1: Jakou?
0: Jako jeden z první jsem byl v pekárně a měl jsem to nejčerstvější pečivo
1: a ty
0: nejčerstvější chlebičky, které byly. Tak jako to bylo pozitivní. Pak do sebe naleješ litr kávy a můžeš fungovat, no.
1: Skvěle. Tak půjdeme si radši, co řešili.
0: Jdeme na tu bestovku. Best of Fresh. Nejlepší z
2: rána. A co to pro mě máš, od nich koperníčky?
3: To jsem tě napínal. Offenbarhead, Shoulders, Knees and Toes.
1: OK.
3: Ne, tip číslo 1. Tip číslo 2 je hitovka, kterou hrajeme poměrně často. Je to obrovským světovým hitem a je to hit Overdrive.
1: No a to jsme zavařil hlavu hnedka ze startu, protože já ti normálně nevím, ale asi bych se přiklonila k nabídce, kterou jsme dali jako první.
3: Shoulders, Knees and Toes, jo?
1: Jo.
3: OK. Co bys řekla na hitovku číslo 3 Offenbach Be Mine? To je velký hit taky. Hrajeme to moc.
1: OK, já zůstávám u jedničky.
3: Hit číslo 4 nabídnu předposlední. Kači.
1: Krásně, Kači jede. Kači jede, to je bomba.
3: Kači je mimochodem už, řekl bych, ne archivní, ale je to starší kousek, protože příští rok tento hit oslaví 10 let. Wow. No a Moni, poslední naholení je tady velká hitovka, mně se to moc líbí a je to hit Wasted Love.
1: Neovlivňuj mě.
3: Promiň, omlouvám se. Wasted Love, tak co? Bude to Kači nebo Wasted Love?
1: Ještě mi dej chvilku. Hele, je skvělá, Honzi. Je prostě jako topová, je skvělá, ale ve mně, ptáš-li se na to, co ve mně se odehrává, když slyším Offenbach, tak pro mě je tou srdcovkou Kači.
3: Je to Kači?
1: Je to Kači.
3: Vyhrává Kači?
1: U mě vyhrává Kači!
4: To nejlepší z rána. Best of Fresh.
5: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
8: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Požádat o ruku stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Mami, mami, mimino stegosaura.
14: Vteřinku, jenom něco pošlu.
13: On chodí, jde k nám.
14: Jo, už to skoro mám.
13: Je, ty seš ale roztomilej.
14: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
15: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Fresh Radio.

0: Kači, máš ráda jahody?
1: Miluju jahody.
0: Fakt?
1: Proč se ptáš?
0: No, protože údajně už začíná sezona prvních jahod. Už se to k nám vozí, já nevím, z Polska, z Maďarska, to jsou ty skleníkovky. A docela jako raketu za kilo.
1: Kolik?
0: Jo? Já jsem to tam viděl, jsem prohlížel ten internet, tak jsem někde viděl 120 korun, někde jsem viděl 150 korun a někde jsem viděl dokonce 199 korun za kilo jahod.
1: Tak to už je jako dost, ale to kilo za kilo není jako úplně jako nejhorší, ne?
0: Já si myslím, že kilo za kilo bude v pohodě, až budou naše jahody.
1: Aha, vidíš, no to je vlastně dovoz.
0: Jo, já mám strach to, že tím, že to je dovezené, ale já si stejně, jako sluníčka nebylo nějak moc, ale možná v tom, v těch...
1: Jižních státech.
0: No, tak Polsko není jižní stát, no,
1: no
0: ale
1: není,
0: dobře.
1: No.
0: No, ale hlavně v těch sklenicích, víš, že to,
1: jo, tak.
0: Že to je takové...
1: Ale to je vždycky takové bez chuti, takové ty první jahody mi přijde.
0: To je pravda, protože jahody potřebují sluníčko.
1: Potřebují. A teďka začalo sluníčko, takže teďka budou dozrávat pomalinku i ty naše, protože oni jsou tak v červnu, ne? Plus
0: já, já nevím.
1: Ne, nevíš? No, tak se těším, že bych konečně, protože to musíš mít čerstvé jahody, ne žádné zavařené, nebo právě takové ty bez chuti. A, takže bych konečně vyzkoušela, ono to je tak vznešený název, to má, jahodové tiramisu. Jo, to je vlastně víceméně nepečený dort s mascarpone krémem,
0: jasně.
1: Ale jahodové tiramisu zní přece jenom lépe.
0: Ano,
1: takže bych ho
0: docela
1: konečně,
0: slušně provokuješ, no.
1: Takže bych ho konečně, že bych ho vyzkoušela.
0: No a já jsem si koupil 3 sazenice, že dám si je vedle sebe nějak, jakože, a teď jsem viděl, jak všude chodí mravenci, tak jsem je zavěsil.
1: Ano.
0: A ti mravenci, jo, se dostali i na ten zavěšený ten, takže moje jahody mi sežrali mravenci.
1: Tak jim popřejeme dobrou chuť.
0: Tak jo. Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: perfektní hitovka od Purple Disco Machine, kterou dal společně s Kunksem a jmenovalo se to Substitution.
1: Já si teďka tady píšu s naší Jiřinkou, naší posluchačkou a bavíme se o tom, že vlastně ty jahody je nutné nejdříve vyzkoušet, než je koupíš. Přece nebudeš kupovat zajíce v pytli.
0: To si úplně nejsem jistý, jestli ti dovolí, když přijdeš, že by ti dal jako jednu jahodu
1: dobře,
0: zkusit. No.
1: Když přijdeš do obchodu, jasně, chápu, že ti nedají úplně vyzkoušet. No. Ale když přijdeš na tržiště, jo, a třeba právě do Polska, tak já si myslím, že pokud jsou si jistí, že mají ty jahody dobré, tak ti dají vyzkoušet. A pokud ví, že ty jahody nejsou dobré, tak ti je vyzkoušet nedají. Víš, to si myslím.
0: Já většinou v Polsku třeba kupuju žampiony a nikdy mi nenapadlo kousnout si do žampionu jako v Polsku.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte polary.cz.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Pomalu, ale jistě se blíží 17. hodina, tak se mrkneme společně na dopravu. Mám tady jednu aktuální dopravní nehodu na Rudné ulici, je to na úrovni Svinova a jsou tam v sobě tři osobní automobily, tak si tam dávejte velký pozor. A co večer, Kači?
2: Co večer? No a za chvilinku nás čeká Friday Mix a s Lumírem Moskovským.
1: Dneska Lumír, jasně.
2: Ano, ty máš dneska day off.
1: Pravda.
2: Následuje Party DJ, co má na starosti Patrick Diamond.
1: Ano.
2: Pokračujeme Spinning Session, následuje Prismatic od Tiesta. Mm-hmm. A nemůže chybět ani Hot Robot Radio od Jamieho Jonesa.
1: Tak jo, super. Kači, moc krát díky, že jsi zastavila, že jsi odskočila od plotny a snad už v pondělí dorazí Mikael.
2: Když nedorazí, tak dej vědět,
1: jo. Jo, dobrý,
2: já odskočím zase.
1: Okay, tak jo. Krásný víkend vám přejeme, ahoj.
2: Čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra.

0: čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. It's Friday then.

0: jak se bude všechno pohodě, jaký byl týden dobrý, jaký bude víkend taky dobrý. Doufám, že s Fresh Radiem to bude naprosto nejlepší. Dvojice Marek Urbanec, Lubín Morskovský, každý pátek od 17 do 19 pravidelný Friday Mix.
1: Fresh Radio, Ostrava, 8.

0: Jsem velmi zvědavý, jestli dám Beats for Love roku 2026, čili počátkem července zazní od Dimitri Vegas a Like Mike'a i tahle nahrávka nazvaná Don't Stop the Music.
1: Don't stop.
0: Dneska si hrajeme skladby nové, ještě novější, ale taky brouzdáme i mezi ty staré nestárnoucí hity. Tady je jeden z nich. Jmenuje se Flawless.

Německý DJ Ale Farben, to je melodie, která se hodí zejména na svatby, rozlučky a jiné romantické kratochvíle. Baby goodbye, končí ti svobodný život.

taneční hudby. Single zvaný Pump It Up. Pamatuju si, jak belgický, myslím, že belgický DJ, zpěvák, který si říkal Denzel, dal tenhle popěvek celému světu.

18. až 19. hodinou. To je Friday Mix. Vašimi průvodci jsou Lumín Moškovský a Marek Urbanec. Já jsem Aniu Lumín.

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.

0: Světově nejoblíbenější automyčka s obsluhou.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz. It's Friday, then.

Když jsme u starých hitů, nabídnu ještě jeden, ten je ale taneční a v podstatě vám ho dám dokonce i v originální verzi. Už jsem jej dlouho neslyšel, je to tak já nevím 10-12 let, kdy bubnoval po celém světě ve všech rádích těch ostravských nevýmaje. Jmenuje se Luca People. All day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?

jeden z mých oblíbených DJů, na které rád koukám, které rád poslouchám, jmenuje se Hugel, psáno Hugel. Je to Francouz, hraje takovou pestrou směsici afro-latino rytmu. Tohle byl single Rio, Rio.

byl spokojený, ale víte co, to je subjektivní pocit. Celý film je takový nelamalovaný na růžovo, takový jako hezoučky. Nicméně, nechci vám kazit dojem z filmu, zajděte si, pak si o tom můžeme klidně podiskutovat. Tak jo, Michael Jackson, Love Never Felt So Good.

říkám si, že těch biografických filmů o různých zpěvácích kapelách bylo v poslední době celkem dost. Začali to Queeni se svou Bohemskou rapsodí. Pak to byl velký životopisný film o

Patřia Karla Gota, Michala Davida, Olympic a podobně, co? Tohle je páteční Friday Mix.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy.

0: na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani Parkour Workshop, čtyřkolky nebo Legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
6: Kontaktujte pulari.cz.

0: kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Letní rande stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: And the only prescription is more cowbell.
11: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
12: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Fast track to a new era.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day. Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Fresh Radio.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nebudeš ti zastavit.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Rose na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Keď sa vozíme, my tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Keď sa vozíme, my sledujem okolí a pred očami mení sami.